0: Horšovském Týně. Šmucler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.šmucler.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Rádio FM Plus. Hit Rádio FM Plus.
1: Pneu Hájek Plzeň. Kvalitní pneu a motopneu servis. Pneu Hájek Plzeň. Oprava kol a aludisků. Pneu Hájek Plzeň. Široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneu Hájek Plzeň. Čištění a plnění klimatizací. Pneu Hájek Plzeň. Rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneu Hájek CZ.
0: Hit Radio.

Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz

www.tapin.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH

0: Radio FM Plus.
1: Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
7: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina.
8: Postele Losina.

0: pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: práce za hubičku CZ.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, jama já, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
6: Je tu hořák.
3: Zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím.
3: Strouhám.
2: Flambuju.
7: Hasím.
3: Slejvám. Utírám. Solím.
4: Pepřím.
7: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
11: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
12: Drž mi kabelku.
11: OK, to jsem nečekala.
10: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
13: Pneu Hájek Plzeň. Kvalitní pneu a motopneu servis. Pneu Hájek Plzeň. Oprava kol a aludisků. Pneu Hájek Plzeň. Široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneu Hájek Plzeň. Čištění a plnění klimatizací. Pneu Hájek Plzeň. Rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneu Hájek CZ.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.
16: Nové vydání magazínu Reportér.
17: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
16: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.

Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Co?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Cože?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: It's Hozier.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo polovinu českých domácností. Zhruba 10% se potom podle posledních průzkumů potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vztahy mezi Čínou a USA budou nejlepší, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl to během dlouho očekávané návštěvy Pekingu. Stabilita vzájemných vztahů obou velmocí je podle něj dobrá pro celý svět. Se svým protějškem si budou mluvit hlavně o obchodu. Fotbalisté Slávie se radují z dalšího ligového titulu. Pražané si ho zajistili včerejší výhrou 5-1 nad Jabloncem. Oslavy tak mohou začít dvě kola před koncem nadstavby, i když bez fanoušků v tribunách. Slavia totiž musí za výtržnosti v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Plzni začalo další nové dopravní omezení. Silničáři pracují na borech na dálničním přivaděči nedaleko okružní křižovatky u Makra. Opravy se týkají úseku od kruháče mezi ulicemi Domažlická Folmavská až po čerpací stanici MOL, kde jsou dočasně zavřené jízdní pruhy. Hotovo má být do 3 týdnů. No a jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude většinou oblačno. Teď ráno a ještě i dopoledne přechodně polojasno. Na teploměrek naměříme mezi 10 a 14 stupni. Objevit se můžou přehánky, ojediněle i bouřky.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Snídaně. Dobré ráno, s vámi Jasmin, David a já, Michal. Dobrý den.
3: Dobré ráno, krásný čtvrtek.
4: Ahoj.
2: Hezký čtvrtek, víkend začíná, víkend na spadnutí.
3: No, vlastně.
2: U někoho?
3: Vlastně, u někoho asi
2: u někoho,
3: jo.
2: Že? U někoho, kdo má třeba zítra volno. No nic, víkend, Blinding Lights, s tím to začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídani šampionu na Hitrádiu. Krásné ránko. A mě by zajímalo, jaké máte ráno, vy, kdo nás posloucháte v těchto brzkých hodinách. O, někde únava, vidíme, dobře. Někde už třetí kavčo, chápeme. No a co tady ve studiu, co ty, Jasmin?
1: Já dneska po několika dnech se cítím po ránu opravdu dobře.
0: Nekecej.
1: Mně se naopak, ty jsi mi před chvíličkou říkal, že se ti nedařilo usnout, tak já naopak dneska pecka.
0: Mně totiž přijde, já už jsem se toho všimnul asi 2-3 týdny zpátky, že když ty jsi lehce unavená, já jsem v pohodě. A přesně naopak, jo. Třeba Davida toho se ptát nebudem, ten je v pohodě.
1: Ten je v pohodě,
0: jak se máš, Davide, ty?
2: Je v pohodě.
0: No my si to prostě takhle střídáme.
1: A tak to je dobře, se zvedneš, když potřebuješ, že jo, vzájemně jako.
0: Ještě to funguje, no, zatím, no, všechno. Tak, jak se máte vy, jaké máte ráno vy? Minuta šampionů startuje za malou chvíli.
1: Budeme od vás klasicky chtít 3 informace, abychom věděli, jak se máte po ránu, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska vstávalo.
0: 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo klasicky SMS-kou, budeme rádi a my k vám posíláme Amy McDonald 607. Hezké ráno.

0: This is the life, Amy McDonald a this is snídaně šampionu na Hitrádiu v 6 hodin 10 minut. Ptali jsme se vás, jaké jste měli ráno, jak se vám stávalo, jak to jde, o tom je minuta šampionu, která startuje právě teď.
1: Anna Most, dneska vstávání překvapivě skvělý.
0: Lucie Kladno, prej na první budík.
1: Jana Liberec, dneska úplně v pohodě, stejně jako David.
0: Tereza Pardubice, vůbec neví, jak se dostala do práce, asi autopilot.
1: Kaťa Olomouc, přátelé, poslouchám vás od 3 ráno, vstávalo se trošku těžko, ale už jen zítra a pak volníčko.
0: David Vojkovice, už 2 hodiny jedu na školení.
1: Dobré ráno z ostrova Murter, odpočatý, vaše rádio vyhrává k výborné kávě, máme zde slunečno a příjemných 13 stupňů, zdraví David.
0: Bojta a Ondra, jsme... Teda kritika z cepu nebo z čepu a jedeme do školy a do práce.
1: Vašek Volanej, pohoda v práci a zítra konečně páteček.
0: Vlaďka z Dolní Kalné. Neměla auto a musela jít do práce na skútru. Krásná projížďka. A ještě tady máme nakonec jednu hlasovečku od Markéty.
2: Ahoj bando, ráda vás poslouchám. Moje ráno je hektické. Vůbec se mi nechtělo stávat. Budík jsem odložila dvakrát. A od rána mám v hlavě tón písničky. Znám jenom asi 2 slova a vůbec nevím, co to je za písničku. Možná mi poradíte?
0: Schválně.
2: Je to po páté, na, neznáte, anebo po páté tu svoji lásku poznáte. Každopádně, kdo to najít neumí. Zase to povede vám.
0: Po páté svoji lásku.
2: A krásné ráno.
1: No, tak, děkujeme.
0: Takhle, my jsme tu hlasovku neposlouchali dopředu, takže i pro nás je to překvapení teďka.
1: Než to David najde, tak mi se líbí, jak někdo zdraví tady z ostrova Murter, který by měl být podle všeho v Chorvatsku a někdo zase skoro nemůže vstávat, ale jako ta nálada je dobrá očividně, takže.
3: Já jsem to schválně zadal do Google. Po páté tu svoji lásku neznáte. Znáte a píše mi to, omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám osobní život, emoce ani schopnost prožívat lásku.
0: To je výborný.
1: Tak Market, asi jsme ti zrovna nepomohli, ale snažili jsme se.
0: Jsem, pátá právě teď odbyla. To je asi něco jiného.
1: Tak asi ty linky nic ne.
0: Asi dáme linky, no teda. David bude ještě hledat, slibujeme, zkusíme to, jo? Co je v našich silách, v Davidových silách a v silách umělé inteligence. Linkin Park, Up From The Bottom, 6 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio, krásné ranko. Asi každý z nás někdy slyšel přísloví káže vodu a pije víno.
1: No rozhodně.
0: No rozhodně. Tak máme tady příběh z Řecka. Řecký ministr zdravotnictví se nechal na tiskovce ke dni bez tabáku vyfotit s cigárem v puse. No a celý Řecko se teďka hádá, jestli je to jako drzost, anebo jestli je to jako geniální v tom, že se o tom všichni tady jako povídá, že to všichni viděli tu tiskovku, nudnou vlastně, no jinak.

0: Regionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora,
6: jama, já, taky.
7: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák.
7: Zapínám.
6: Krájím.
7: Šlehám.
6: Sedím.
7: Strouhám.
6: Flambuju.
7: Hasím.
6: Slejvám.
7: Utírám.
6: Solím.
7: Pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
9: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
10: Fakt? A kam pojedeme?
9: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
10: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi.
18: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
20: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
21: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Karlovarsku na trase z Klášterce nad Ohří na ostrov před omezením u Stráže nad Ohří. Počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: 6 hodin 31 minut, takhle zní čtvrteční snídaně šampionu na Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi. A David, náš nejlepší zprávař pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Milovníci knih se sjíždějí v pražských Letňanech, startuje tam totiž 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, vzácného historického artefaktu, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neznámý pachatel ho ukradl z baziliky na Liberecku. Podle detektivů měl tmavé oblečení a světlé boty.
0: Myslíte, že ty hadry má pořád na sobě?
3: Skoro určitě, no. Přišel domů a říkal si, tuhle bundu tu jsem měl teprve dvakrát, tak tu si vezmu ještě zítra.
0: Takže co měla sebe? Bílý boty a tmavý kalhoty?
3: A tmavé oblečení.
0: Oblečení.
4: Jako tady dneska třeba. Jako skoro každý
3: co
4: možná.
3: Co jsi dělal v úterý 12.
0: května? Hele, co tady mám? Být či nebýt? To čumíte, co? Alcazar, hezké ráno.

of the groove.

0: Tohle je slza. Celibát na Hit Rádiu v 6.39. Krásné ránko.
1: Pokud se chystáte strávit víkend třeba na zahradě, tak by se hodilo mít posekaný trávník a ideálně to nechat na někom jiným, než přímo na vás, že jo? Na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Taková malá, tichá, šikovná, ideální na zahradu, zatímco vy si tam můžete pokrylovat, dát si kafe a bejt v pohodě.
0: Malá, tichá, šikovná Honda Mimo. Jak vyhrát? Na našem webu napište hit na náš web na hitradio.cz, který vám vždycky zlepší náladu. Váš oblíbený song, který vás právě dostane z té špatné atmosféry nálady. A když svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo, malá, tichá, šikovná, může sekat právě u vás doma.
1: Tak poslouchejte Hit Rádio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce,
0: moc,
1: ať to vyhrajete.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: jich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde
10: od Esa, koupí auto od Esa.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
14: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
15: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
16: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
17: Sudovi šrot, republice ocel.
18: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
19: Na výlet?
20: Ano.
19: Jak?
20: Autem.
19: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
20: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
19: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
20: Olympia Plzeň.cz.
21: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
24: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech pozor na překážku v provozu. Na příjezdu do Horšovského Týna směrem z Plzně bude probíhat údržba vozovky.
25: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
26: To jen se zeptej, tatínka.
27: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
29: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: One Republic pro lepší ráno 6.53 na Hit Rádiu. Dobrý den.
1: Tak schválně. Kolik rodičů je ideální na jedno dítě? Jasně, asi jste řekli dva a i jeden je někdy dost, protože ne každý má to štěstí třeba, ale v Itálii teďka povýšili. Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku a ten rozsudek už platí.
0: Takže máma a dva tátové.
1: Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
0: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
2: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
0: Přesně.
2: Jo? Ten jeden tam není sám.
0: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, takže vlastně pro nás tady v České republice jako nic zvláštního, akorát trošku zvláštní, že teda jsou dva tátové a jedna mamka, jo. Jaký to má ještě další výhody?
1: Tak Vánoce možná.
0: Ty jo, to je pravda. No.
2: Dítě dostane víc dárků.
1: No,
0: to je pravda, od Ježíška, no. Samozřejmě. Třídní schůzky, tak to je slušná delegace teda, když tam vyrazí všichni v Itálii, tam možná musí ty lavice jako stuknout, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Sluc do mi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi souhlasí se zákazem sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle posledních průzkumů se pro zavedení přísných opatření vyslovilo 82% populace. Zákaz telefonů ve školách by potom podpořilo 78% Čechů. Ostře sledovaný případ smrti Matthew Perryho má dalšího obžalovaného. Muž, který měl hollywoodskému herci zprostředkovat dodávky ketaminu, půjde do vězení na 2 roky. Připomínám, že představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu roku 2023. Ruské úřady utahují šrouby, Moskva zakázala zveřejňovat zprávy, snímky a záběry škod způsobených drony. Právě ty se od vypuknutí války šíří především v zahraničních médiích. Za porušení nejnovějších nařízení hrozí pokuta až zhruba 60 tisíc korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Sokolov pokračuje v budování infrastruktury pro cyklisty ve městě. Do konce června postaví na 2 místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola. Jeden na Starém náměstí a druhý v areálu Zdraví. Do konce léta pak město vybuduje ještě zpevněnou cyklostezku mezi Mostem Lásky a lokalitou Jižní Lom. A co nám na čtvrtek slibuje předpověď? Na západě Čech dnes bude hlavně oblačno, přechodně polojasno nebo skoro jasno. Postupně během dne se objeví i přehánky. Teploty se usadí mezi 10 a 14 stupni.
9: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: My vám stále přejeme hezké ráno.
12: Krásný čtvrtek.
13: Snídaně šampionů.
12: Rozpomeňte se, kdy jste byli naposled u doktora. My samozřejmě doufáme, že teda hodně dlouho ne, jo. Ale rozpomeňte se, jaký máte zážitky třeba z čekárny, jo. A schválně, jestli trumfnete jednu naší kolegyňku. Už za chvíli.
11: Čekám, že přijde hodně zpráv. Počkejte na to, teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.
10: Hit Radio.

0: Pět minut po sedmé ladíte Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme říkali, ať si vzpomenete na svý zážitky od doktorů a z čekáren, a nebavíme se o tom náhodou. Naše social kolegyně Sapča nám dneska psala, že už třetí den sedí v čekárně u doktora, a uvědomili jsme si jednu věc, že ty čekárny jsou opravdu takový jako prokletý a dost zvláštní místo, jo? Protože tam vždycky nastanou nějaký bizarní situace. A právě ta Sapča, ona tam přišla třeba ráno a odcházela v 7:30 večer, protože ten její doktor si se všema hrozně povídá, hrozně to natahuje, zdržuje, dokonce prej Sapči teta, ta si tam nosí rybářskou židli, že už s tím jako počítá.
0: Já jsem rád, že jsi to vysvětlila, protože jsem si říkal, proč tam teda už je 3 dny v kuse, jakože neví, kde je východ, nebo...
1: Je to takhle, a jako ta rybářská židle, ta mě teda hodně překvapila, musím říct.
0: No, rozhodně asi každý z nás zažil v čekárně nějaký takový trošku bizárek, na tom se shodnem. Neklepejte, vyčkejte na příchodu sestry. To je asi na dveřích všech ordinací,
1: a
0: si myslím. No a přesně, je to takový. A já bych jenom tohle, a já bych jenom tohle. A já jsem takhle jednou seděl a říkám, já taky potřebuju jenom vyšetřit. Jo? A to je jenom tohle. No a jednou jsem byl takhle v čekárně a pán, který tam čekal staršího věku, už to nevydržel. A do ženy, která přišla a klepala tam, se extrémně pustil. Jo? Ta atmosféra v té čekárně byla taková, jak to říct, ta dala by se kráje takzvaně. A já jsem jako usoudil, že je lepší odejít a přijít jindy, jo? Protože to, co se tam dělo, to byla šílenost. Takže zážitek z čekárny já mám. Co, David, něco speciálního?
2: Dlouho bych vzpomínal, ale je teda pravda, že tu ceduli neklepejte, počkejte na příchod sestry, přečtu vždycky až potom, co zaklepu, a pak si připadnu jako největší jouda, no.
0: Tak já nevím, jak jako velkým písmem to tam mají ty doktoři dávat na ty dveře. Mně přijde, že čím jsem starší, tak tím to je větším písmem, že ty lidi opravdu to nechápou a jsou třeba jako tady David, nevím, a klepou, jo? A až teprve pak si to přečtou, tak já nevím.
1: Co vy? Co jste bizarního zažili vy v čekárně? To nám dejte vidět, to nás zajímá. Klidně formou hlasovky, ať to slyšíme.
0: No a samozřejmě budeme rádi, když se připojí i lékaři, když to budeme mít takzvaně jako z první, jo? Spoza dveří. 777-937-777, to je číslo, kam můžete nahrávat hlasovky přes WhatsApp, a nebo nám to napište normálně, klasicky zprávou, pokud se vám nechce hlasovka nahrávat. Vrátíme se k tomu teď. Další skvělá muzika, tohle je Lenny Kravitz, Fly Away, na Hit Radio v 7:08, hezké ráno.

0: Jeden z rychlejších kousků ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Mikolas Josef, Ferrari, 7 hodin, 14 minut, krásné ráno.
1: Co bizarního jste zažili v čekárně nebo ordinaci u doktora? K tomu jsme se dostali díky naší kolegyně Sabče, která má zážitku od doktora až, mají tam u nich jednoho hodně speciálního doktůrka. Nicméně, jak jste na tom vy?
0: Přišla nám třeba hlasovka od Jany přímo z ordinace.
2: Dobré ráno, já vás zdravím z ordinace, kterou teda za chvilku otevřeme. Chtěla bych říct, že my teda na dveřích ordinace už dávno cedulku neklepejte nemáme, protože to je úplně zbytečné. Takovým pacientům, kteří zaklepou a říkají, sestři, já chci jenom, říkám takzvaní jenomy, protože ze slovíčka jenom je věta, která trvá třeba 3-4 minuty a ono to opravdu zdrží nás v práci a ruší hlavně lékaře, který je vevnitř v ordinaci a mezi těmi zvoní pacienti, telefonují, kteří prostě nevydrží na telefonu a pak tvrdí, že jim ten telefon nezvedám, zatímco já řeším třeba pacienta ve dveřích a tak dále, a tak dále.
0: Tak tady to máme z té druhé strany, takzvaně spoza dveří.
1: Spoza dveří, ale co klienti nebo nemocní?
0: Jako pacienti, myslíš,
1: pacienti.
0: Jo? Pacienti.
3: Klient. Další klient, prosím.
1: Další klient.
0: To je nejsi na přepážce v bance.
1: Tak Hanka píše. Vedle mě seděl pán, co si do čekárny přinesl vajíčkovou pomazánku v létě a ještě si ji tam mazal na rohlíky. Skvělý.
3: Tak to je trošku k tomu tématu, co jsme řešili včera, že jo?
0: Co myslíš teďka?
3: To jídlo v kancelářích.
0: Jo, jídlo v kancelářích, no, jasně. Tak pak tady je taky Adam. Jeden děda u nás v čekárně komentuje každého, kdo přijde. Ten nevypadá dobře a ten tohle a ten tamto a podobně. To je super.
1: Bobina. To, co zažívají hlavně sestřičky zpoza druhé strany dveří, věřte mi, to ani radši nechcete vědět. Ono stačí jen, když 900 tisíckrát denně slyšíte, že já chci jenom a pak má sestra chuť spíš fyzicky ubližovat, než pomáhat. Takže tam to máme jako k té první hlasovce.
0: To je bomba. Mně se líbí, že to slovo jenom, který než ho vyslovíš, neuplyne ani vteřina, tak ve finále znamená třeba 12 minut, jo. 15, 20, půl hodiny. A taky píše Terka, dobré ráno, já nemám příběh z čekárny, ale z ordinace. Když jdu jednou za rok na prevenci k ženskému lékaři, vždy jsem dopředu obrněná, s čím zase přijde. Jelikož pan doktor se hrozně rád povídá a tak prohlídka, která je za 10 minut hotová, se někdy protáhne i na půl hodiny. Nejraději vypráví vtipy, když má zabořenou hlavu tam dole. A to jsem vždycky na mrtvici. Krásný den.
1: Jako žena soucítím a nechtěla bych tohle zažít, takovouhle debatu tam.
0: Tak my vám děkujeme za vaše zprávy, za vaše historiky z ordinací, z čekáren. A jestli bych mohl, já bych jenom zahrát jenom písničku. Šlo by?
1: Jenom.
0: 4 minutky, jestli zvládnete. No. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
2: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
3: Tak teď je ten správný čas.
2: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
3: Nejvyšší výkupní ceny.
2: Peníze i hned na ruku.
3: Vše vyřídíme za vás.
2: Přebereme záruky.
3: Nabízíme i možnost protiúčtu.
2: Přijeďte.
3: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
2: Tým Autocentra Davokár.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Chceš pomáhat? Tak odpal.
14: Cože?
13: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
15: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: M plus H.
18: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
19: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
20: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
21: Už 30 let.
22: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
23: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v západních Čechách, pozor na překážku v provozu. Na dálnici D5 na 280. kilometru směrem na Rozvadov leží na silnici sražená srna, dejte pozor.
24: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
25: Hit Radio FM+.

0: je skvělá novinka od Ale Farben, Baby Goodbye na Hit Radio v 7.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O botasky z Lidlu je velký zájem, limitovaná edice se rychle vyprodala a překupníci už nabízí tenisky na internetu, chtějí za ně i dvojnásobek původních 2000. 2200 gramů, taková je hmotnost obřího rubínu, který našli v asijské Barmě. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. Pivo je zdravější, než se doposud myslelo, obsahuje totiž větší množství vitamínu B6. Ten si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, krev i imunitní systém a nachází se v široké škále potravin.
0: To je zajímavá informace. To je zajímavá informace.
3: Pro pány převážně.
0: Takhle, jak s touto informací naložíte, necháme na vás.
2: Víkend se blíží.
0: Prodáváme, jak jsme nakoupili, tak o nadcházejícím víkendu s doplňováním vitamínu opatrně, ať nemáte nakoupenovi. Můžete u nás nenakoupit, ale získat další dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. Tak kdo byste chtěl na tuto spektakulární show vyrazit, pište Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, tohle je Hit Radio v 7 hodin 35 minut a tohle je další šance vyhrát dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026.
1: Rychlá pětka.
0: Tak a o další dvě vstupenky se zasoutěží Lucie. Lucko, krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno, Lucie z Kroměříže, tak by si udělala výlet do Prahy. Co ty a Marek Ztracený?
2: Máme ho rady, máme.
0: To je dobře. A nějakou písničku nejoblíbenější, kdybyste měli vypálit takhle z hlavy?
2: Asi Naše cesty, že holky?
0: Naše cesty, souhlasím. A slyším, že tam máš pomocnice, teda říká holky, jak se jmenují děvčata?
4: Izzy, Jule.
3: Ahojky.
0: Ahoj holky. No tak pojďte pomoct mamce vyhrát ty lupeny na Marka Ztraceného.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje křestním jménem současný americký prezident?
2: Donald.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je známé tím, že spí hlavou dolů?
4: Je to pír.
0: Ano. Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Který měsíc v kalendáři je v pořadí 5.
2: Teďka květen.
3: Ano.
0: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje postavička námořníka, který získává sílu ze špenátu?
3: Tvá hádka.
0: Tak, dopadlo to. Tak a teďka poslední, 5. Trošku počítací otázka.
3: Kolik kilogramů má 1 tuna?
2: Dobře.
0: A 1000 je správně. Vy jste neuvěřitelný, holky.
3: Holky, gratulujeme.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, tak 2 vstupenky na Marka Ztraceného a na Letenskou plaň posíláme. Zeptám se, Lucie, s kým půjdeš?
2: Prosím?
0: S kým půjdeš na koncert?
2: No, my asi budeme muset přikoupit teda 2 vstupenky, aby jsme šli celá rodina, no.
0: No. David,
2: a nebo ještě zasoutěžit jednou.
0: A nebo zasoutěžit, tak třeba to klapne zítra. Opět o 7:30 v rychlé pěce, jo? Tak mějte se krásně, děkujeme za soutěž a zase někde na Hit Rádiu, ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: tobě spát. Možná to máte podobně jako náš David tady a je to vaše oblíbená Chci zas v tobě spát na Hit Rádiu v 7.42. Hezké ránko.
1: Je to přesně rok, co máme papeže Leva 14. A já musím říct, že je to celkem frajer. To už jsme mohli pozorovat jako i v minulosti. Ale teďka ho vyfotili v sutaně, v takovém tom rouchu jeho. Jo. A čekali byste, že dole bude mít něco úplně jiného, než tam měl. Měl tam tenisky. Či, ne, na nohou.
2: Jo.
1: Tak to jsem nechtěla, pardon, dobře, ano, chápu. Měl tam bílý značkový tenisky a já jsem si v ten moment řekla, jak mám vlastně jako předsudky, jo? Že bych čekala nějaký jarmilky, nějaký střevíčky, něco, co se hodí k tomu rouchu, a on je úplně normální a to je boží.
0: Mně se líbí, ano, je to boží. Mně se líbilo, nebudeme říkat tu konkrétní značku, ale stačí říct, že na těch teniskách byla fajfka, že to je opravdu jako certifikovaný papež. Že to je jako opravdu, že ten lev je na svém jako správném místě, jo?
1: Echt papež, prostě.
0: Nicméně já jsem tady našel na stránkách Vatikánu, konkrétně tady k tomu větu, jo, nebo informaci. Není nijak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho. Ani tým nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Amen.
1: Amen.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Co?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Cože?
6: Matrace za hubičku CZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
12: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
15: Šumava žije! CZ.
16: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n.cz.
17: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
18: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa.
18: Mirá.
19: Rybičky.
18: Migové.
19: Jdeme na Hrady.
18: 8 hradů.
19: 8 víkendů.
18: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa.
18: Harley.
19: Tomáš Klus.
18: Single X.
19: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
18: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
19: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
20: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
21: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku na trase z Karlových Varů na Plzeň na odbočce na Klenovice. Počítejte s omezením kvůli opravě vozovky.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.55, posloucháte čtvrteční Hitrádio, hezké ráno. Nejhledanější výraz na internetu a nejhledanější věc v reálném světě je lebka svaté Zdislavy. Možná jste o tom slyšeli, myslím si, že určitě. Z baziliky v Jablonném v Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Co je teda úplný bizár, že zloděj nechal šperky i zlato jen tak ležet a vzal právě jenom tu lebku. Prostě ji čmajznul.
1: Na co chtěl jako lebku zrovna?
0: Nevím, jako jde mi z toho hlava kolem teda. Nedokážu to vymyslet jako k čemu. Tak může zkoušet třeba být či nebýt doma.
2: Nebo se může snažit tu lebku prodat na černém trhu se starožitnostmi.
0: Třeba. A nebo těžítko prostě.
2: To by bylo docela drahý těžítko.
0: Ale je to zvláštní, já o tom fakt přemýšlím od včerejška, když si říkám, že takovej hlav jsou plný hřbitovy, tak proč zrovna potřebuješ jako hlavu?
1: Možná chtěl nějaký speciální vývar
0: svatý
1: prostě.
0: Svatý Zdislavy, no. Já nevím, já jsem teda viděl, na internetu koluje video té lebky, jo. Já si myslím, že spíš by pomohlo video toho muže, jo, než té lebky. Když jsem teda odborník, tak já nevím, no.
1: Co mi přijde ale hrozný, my jsme zjistili ještě, že Zdislava, teda svatá, je patronkou českého národa. Takže my jsme vlastně přišli kolik? 2 dny před startem mistrovství světa v hokeji o patronku českého národa teda.
0: Takže to není náhoda třeba.
2: Tak když vypadnem, tak aspoň to máme na co svít.
0: Ale někde se to dělá takhle, jo? Hele, my tady na chvíli zasnem, vy ji tam vrátíte a budeme dělat, že se nic nestalo.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.

0: plena. Je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeká nás počasí jako na houpačce, nakonec jak už jsme letos zvyklí. V druhé polovině týdne počítejme s deštěm, který zase příští týden nahradí jasná obloha se sluncem. Pršet bude o víkendu především na Moravě a ve Slezsku, kde by mohlo napadnout až 50 mm srážek. Naopak po neděli počítejme se sluncem a teplotami kolem 20 stupňů. Ruské drony vůbec poprvé od invaze na Ukrajinu zasáhly Užhorod, město, které leží méně než kilometr od slovenských hranic. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Peníze, vandalství nebo sekta. Vyšetřovatelé se nemohou shodnout, co bylo motivem krádeže lebky svaté Zdislavy. Vyšetřovatelé na internetu sdíleli fotografii z místa činu. O pomoc žádají veřejnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Plzni začalo další nové dopravní omezení. Silničáři pracují na borech na dálničním přivaděči nedaleko okružní křižovatky u Makra. Opravy se týkají úseku od kruháče mezi ulicemi Domažlická Folmavská až po čerpací stanici MOL, kde jsou dočasně zavřené jízdní pruhy. Hotovo má být do 3 týdnů. No a jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude většinou oblačno. Teď ráno a ještě i dopoledne přechodně polojasno. Na teploměrek naměříme mezi 10 a 14 stupni. Objevit se můžou přehánky, ojediněle i bouřky.
5: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, hezký ráno.
10: Krásný čtvrtek vám přejeme, ahoj.
7: Snídaně šampionů.
9: Minutu po 8. rozjíždíme 1/3 čtvrteční snídaně. Hrozně to letí ten týden, co?
10: Letí to dost teda, tak ne, snad i vám.
9: Neskutečný. Tak vám přejeme hezké ráno, no a co by vás mohlo zabavit v dalších minutách? To jsou samozřejmě hity Simple Plan, Welcome to My Life. Tak pojďme na to.

0: Welcome to my life, tohle jsou Simple Plan. Welcome to my life. 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A v České republice se rozmohl takový, no jasně, nešvar. Lidé začali používat názvy svých Wi-Fi sítí jako veřejnou nástěnku. Jako vzkazy sousedům. A mně to přijde naprosto geniální. Jo? Co jsem tady četl, objevuje se tady třeba stiš tu televizi v noci, anebo slyším vás, až v ložnici více snažte.
1: Já jsem tohle zažila teda. Ne, že bych já si s někým vyřizovala účty, ale někdo se mnou. A předpokládám, že to bylo na zpěv, když jsem fakt hodně řvala, jo, takový jako tvrdší songy, a byla tam Wi-Fina Nervy tak. A předtím tam ta Wi-Fina, nebo takhle, Nervy tak, jo. A předtím tam ta Wi-Fina takováhle nebyla. Takže si myslím, že to určitě bylo na mě, no.
0: To přijde fakt skvělý, no, že jako místo nudných názvů, jako nevím, TP-Link, jako do 2213, tam prostě střelíš. Já si pamatuju jednou, a takhle jsem potkal Wi-Finu, která se jmenovala Jednou tu pravou najdeš.
1: Ježíš, to je hezký.
0: A teďka nevím, ono se to dalo vyložit jako víc způsoby, že samozřejmě ty tě napadl ten hezký jako důvod, způsob, no. Ale já si spíš myslím, že to byl vzkaz pro někoho, kdo se snaží připojit na nějakou jako Wi-Finu zadarmo, víš, a že to je, hele, jednou tu pravou najdeš, ale ta byla zaheslovaná samozřejmě, takže tam se ten člověk úplně nechytal, no. Tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli je nějaký takový vzkaz, který byste takhle jako, je to vlastně anonymní, ty nezjistíš, jako z jakýho by to ta Wi-Fina je, že jo?
1: No, kdybyste chtěli prostě něco vzkázat sousedům pomocí Wi-Fi, tak co by to bylo? Co byste tam tak jako napsali?
2: Ta Wi-Fina Nervy tak mohla být teoreticky i vzkaz mezi dvěma partnery, že jo?
0: Třeba.
1: Třeba, no.
0: Tak co byste vzkázali vašim sousedům? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777 937 777 přes WhatsApp. Můžete se taky nabourat na naši firemní síť tady a dát nám to normálně na interní disk. A nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou. My k vám posíláme další hity Lukas Estrada, Close Your Eyes. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je Miley Cyrus, End of the World. Za 2 minuty 8:45. Michal Jasminovic s vámi, přejeme krásné ránko. Řešili jsme, že lidé si z názvu Wi-Fi sítí dělají veřejnou nástěnku. Posílají tak vzkazy ostatním sousedům. A zajímalo nás, jak máte pojmenovanou Wi-Fi vy, nebo jaký vzkaz byste do názvu Wi-Fi sítě dali?
1: Děkujeme za všechny zprávy, které jsou fakt dobrý. Petr třeba napsal... Nehulte tu trávu furt 10 a po 22. nepotřebuješ vysávat.
0: To je skvělý. Tam bych napsal, taky bych takhle si zařídil vyplnu a napsal bych tam něco třeba s praním, jo? Že po 22. se nepere.
1: Ano, my to máme u nás, my bydlíme v 5. patře a ze 6. pořád slyšíme, jak perou ještě ve 3 ráno.
0: Přesně. Takže. Ondra píše, ahoj, já mám Wi-Fi jako pozorovací vůz 3 a jak jsem potkal sousedku, byla přesvědčena, že někdo u nás musí vyrábět drogy, protože v okolí je nějaký pozorovací vůz policie, který nás poslouchá.
1: Týna, ahojda. Moje Wi-Fi by se mohla jmenovat Nečuť tak, mám venku prádlo. No a to taky, no, když sousedí kouřej, teďka ti to přesně jde na to prádlo na tom balkoně, to je dost nepříjemný.
0: Dobrá inspirace, děkujeme za inspiraci, tak je tady hlasovka od Ivy.
2: Ahoj, tak moje Wi-Fi, no, pro sousedy by se asi jmenovalo v neděli při debatách zavírej okno. Nic lepšího, než když si takhle v neděli sedneš na terasu, chceš si přečíst klidu, já tu knížku, uvaříš si k tomu kafe a posloucháš politickou debatu.
0: To je fakt. A ještě hlasovka od Radka třeba.
3: Dobré ráno, rádio. Tak jeden z mých vzkazů by byl, se kterým se potýkám delší dobu u nás. Odpadkové pytle patří do kontejneru.
0: Souhlasím.
1: To je téma taky všude, no.
0: Souhlasím. Takže možná jsme vám dali nějakou inspiraci, jak si Wi-Fi pojmenovat, a nebo že vás to vlastně třeba ani nenapadlo, jo? Tak teďka úplně vidím, jak se projíždíš městem a jsou tam ty Wi-Fi. Nehul po 10. Teďka neper po 10. Mě by zajímalo, tak jako čistě do větru, jak byste vy, kdo nás posloucháte, pojmenovali Wi-Fi síť, kdybychom byli vašimi sousedy my tři. Tak schválně.
1: A je.
0: Napadá vás něco?
4: Buď trochu vtipnější, Michale.
0: Poetika, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika, taky čtvrteční Hit Radio. Za malou chvíli další parádní muzika, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky třeba Linkin Park, no a pro vás, kdo nás sledíte za volantem, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, kde to ve čtvrtek ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
14: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
13: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
14: A co si ještě

0: ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na výjezdu z Mariánských Lázní směrem na Bor bude probíhat údržba vozovky.
7: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
8: Hit Radio FM+.

0: Tak je 8:30, posloucháte Hit Radio, kde dohrála Taylor Swift. S váma Jasmin, Michal a taky David, který pro nás má
1: ranní update.
2: Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Češi omezují cestování, před letními dovolenými se začíná projevovat dopad války na Blízkém východě. Cestovní kanceláře podle posledních zpráv registrují zhruba čtvrtinový propad. Už zítra to všechno začne, startuje další světový šampionát v hokeji. Češi do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Připomínám, že loni jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem.
0: Tak se těšíme, zítra teda s Dánskem v kolik?
2: Je to 20 hodin a 20 minut a já jsem našel takovou zajímavost, že naposledy, když Češi vstoupili do turné utkání s Dánskem, tak nejenže vyhráli 2-0, ale na šampionátu v roku 2012 jsme získali bronzové medaile.
0: Takže zítra večer všichni stras u obrazovek. Teďka už C-Block So Strung Out na Hit Radio.

0: ale jsou songy pro vaše lepší ráno. PH Electro na Hit Rádiu, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko přejeme.
1: Je tu novej pracovní trend, který upřímně zní jako český pracovní trend. Mm-hmm. Najdeme se v tom možná někteří Češi. Lidi přijdou ráno do kanceláře, chtějí, aby je viděl šéf, že tam jako jsou nastoupený, tak si udělají to kavčo, ukážou se a pak jdou zase domů, jakože na home office, ale podle mě tam nic nedělají.
0: Mm-hmm. Mám s tím jistou zkušenost.
1: Jo.
0: Mám s tím jistou zkušenost, nemůžu říct, ve které práci to bylo, ale dělával jsem to. Co ty, Jasmin?
1: Jako, myslím si, že ne. Nenaskytla se mi ta příležitost, co Davidovi.
2: Takhle u moderátorů je to trošku komplikovanější, protože kdyby u toho mikrofonu stál jenom hrnek s kafem, tak by si myslím dřív nebo později si toho šéf všimnul. No.
0: Říkala umělá inteligence David. No tady David vlastně vůbec není.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
12: to má podařit. Chcete zažít něco netradičního?
13: Nevíte, kam s rodinou na kole?
12: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
13: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
12: Uslyšíte historickou hudbu.
13: A děti zabaví divadelní představení.
12: Užijte si kulturu pod širým nebem.
13: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
15: Chceš pomáhat? Tak odpal.
16: Cože?
15: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
17: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
18: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
19: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
8: MHCZ. Už 30 let.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: A to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Tohle je Plamen na Hit Rádiu, Kateřina Marie Tichá. A schválně, vy, kdo nás sladíte, pojďte si vzpomenout na SMSky od vašich dětí. Určitě tam najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipnýho, nebo opravdu echt divnýho. A právě takováhle SMSka vám teďka může hodně přilepšit.
1: Když si na nějakou takovou SMSku od vašeho dítěte vzpomenete, tak nám ji můžete poslat na web Hit Rádia a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile a vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
0: Hezký, to je týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to každý den někdo z vás vyhrává denní výhru karetní hru Surikarty. Tak když nám napíšete na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaše děti, tak můžete tohle všechno vyhrát.
1: V soutěži pokračuje dál a zároveň denní výhru vyhrává tentokrát Verča a jí napsala dcera zprávu, jo. Ani tě nevidím a cítím, jak jsi toxická, tvoje dcera. Což jako takhle, není to vůbec hezká a milá SMSka, ale zase jí zařídila výhru, Verče, že jo? Takže vlastně všechno špatný pro něco dobrý, jak se říká.
0: Tak pokud byste si taky takovouhle SMSku od vašich ratolestí chtěli přivydělat, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete komplet detaily a podrobnosti.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Hit Radio FM+.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio Ed Sheeran chvíli před devátou a to znamená, že se s vámi jdeme pro dnešek rozloučit.
1: Slyšíme se zítra zase od 6 do 9, i když teda bez Michala vlastně.
0: Já odjíždím, dáme pán Vesmír Beskydy, takže se možná potkáme někde po cestě do Beskydy.
1: Tak
0: do
1: už Beskydy, neprovokuj, no dobrý.
0: Tak užijte si víkend, komu třeba taky začíná dneska, nicméně zítra si to užijte tady s Jasmin a s Davidem, no a zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9:00 Bára Škrybová, krásný čtvrtek všem. Kdo se vydáváte na trasu dálnice Praha Rozvadov na D5, tak na 110. až 145. kilometru se obrňte trpělivostí, protože tady stojí odstavené kamiony, čerpačky jsou ucpaný a neprůjezdný a celkově se tady tvoří kolony a dopravní zácpy, takže opatrně a počítejte s tím. Jdeme na Karlovarsko, před obcí Spálená, je to u obce Nový kostel, tak tady narazilo auto do stromu, na místě je policie. Jezděte opatrně a kdyby náhodou něco, tak nám dejte vědět vaše dopravní info na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pneuservis. Plzeň Sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneuservis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou. Ta nabídla možnost využít část odsouzených na pomoc při situacích, jako jsou povodně nebo požáry. Zhruba 100 vězňů, kteří jsou ve věznicích v Karlovarském kraji, by bylo k dispozici také organizacím kraje. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z 5 výluk. Budou až do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. No a fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červeno-bílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
8: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Dneska třetí zmrzlík, Bonifác, tak snad už bude to ochlazení brzy za námi. Nicméně dnes ještě maxima jenom na 11 až 14 stupních Celsia, na horách 7 až 10 a opět zataženo a přehánky.
5: Hit Radio FM+.
0: Snídaně šampionu za námi, dopoledne před námi, Bára Škrybová s vámi až do 12. Víte, co je dneska? Dneska je malej pátek. Black Eyed Peas pouštím.

Krásný dopoledne všem, Coldplay, Higher Power, taky vás to probralo tak jako mě, já doufám, že jo. Díky, že ladíte Hit Radio FM+, máme 12 minut po 9. Díky moc, že jste takhle s námi přes éter, moc si toho vážíme. A pojďme teď propojit i vysílání s našimi sociálními sítěmi. Když se podíváte k nám na Facebook, tak tam uvidíte příspěvek o nejhorších reakcích na vyznání miluju tě, jo? Jakože někomu řeknete miluju tě a on zareaguje ne úplně tak, jak bychom si asi přáli. A koukám tady na ty komenty jako a fakt se směju. Jako bolí to, ale směju se samozřejmě. Třeba, tak to dokaž. Cože? A nebo, já sebe taky. Oho. Nebo, taky tě mám rád. A nebo zobrazeno, myšleno tak, že si to přečet nebo přečetla a žádná reakce nepřišla. To je taky drsný teda. Mě to úplně bolí, když to čtu. Mě jednou jeden odpověděl, já ti nemůžu nějak pomoct. To se taky člověk jako chce zahrabat pod zem a bejt jenom vůně lesní. Ne, ale jako žádná tragédie, samozřejmě člověk se tomu už jenom směje. Tak se k nám na ten Facebook mrkněte, hoďte tam ještě nějaký koment, určitě máte co říct, vyhoďte to ze sebe, vysypte to tam, my jsme tady proto. A taky mi pište rovnou sem na WhatsApp 720 870 237, probereme to i v éteru, to se taky sluší a patří. A připomínám, že nemusíte jenom psát, klidně i namlouvejte hlasovky, to je taky velká paráda. Shawn Mendes, Camila Cabello právě teď na Hit Radio FM+.

0: Starý dobrý činasky, tohle je krásný. Možná díky, že jste s Hitrádiem FM Plus, je přesně 9 hodin a 23 minut k tomu. A píšete mi přes náš WhatsApp 720 870 237. Nejhorší reakce, které se vám dostaly, když jste někomu řekli miluju tě. Ahoj Báro, jednou jsme byli posedět s kamarády, trochu víc jsme se picli a já jsem se rozhodla, že půjdu vůči jednomu kamarádovi s pravdou ven. A vyznala jsem mu lásku přes Messenger a přišla mi odpověď. Tohle budeš chtít ráno smazat. Velmi rychle jsem vystřízlivěla a měl pravdu, chtěla jsem to smazat hned v tu chvíli, bylo to asi před 10 lety a už je to dobrý, ale v tu chvíli to bylo fakt nepříjemný. Ahoj Aneta. Anet, já jak jsem četla tenhle zkaz od tebe, úplně to mnou normálně projelo, jako bych opravdu byla tebou, fakt se mi udělalo blbě. Já jsem ráda, že to máte za sebou. Dáme ještě jednu reakci, Štěpán píše. Ahoj, mě napsala jedna holka tohle. Mně se líbí, jak riskuješ. Nicméně ten risk vyšel, takže doporučuji všem klidně riskovat, vždyť o čem jiným by byl život. Ahoj Štěpán. Štěpáne, díky, já jsem moc ráda, že ti to vyšlo, nebo vám to vyšlo. A díky taky moc za tenhle vzkaz, jako něco na tom určitě je. Klidně pište dál a mějte samozřejmě krásný malý pátek. Za chvíli Imagine Dragons a Ray Dalton.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jo, ešte betón.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech ústraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Interkora, staví nové obchodní centrum. Interkora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si

0: Ty nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
1: Gap. Individual style for every generation.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
2: Mirá.
0: Rybičky.
2: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
2: Harley.
0: Tomáš Klus.
2: Single X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tohle je taky velká paráda. Ray Dalton, Blood Running, s vámi Hit Radio FM Plus 9.35 a my tady spolu od 9. hodiny řešíme neúplně hezký reakce na vyznání lásky, konkrétně na miluju tě. Ono se to totiž řeší už i u nás na Facebooku, tak se tam klidně podívejte, pokochejte se i těma odpověďma v komentářích a samozřejmě tam přidejte i tu svoji, protože jako je to fakt drsný. A píšete mi i sem na WhatsApp 720 870 237 a pojďme tomu věnovat ještě jeden tenhle ten vstup, protože mi přišla geniální zpráva. Eliška. Poslala jsem dlouhý vyznání přes WhatsApp. Fakt jsem si dávala záležet. On byl online. Zobrazil si to hned a pak psal. Dlouho psal. Dlouho mi to ukazovalo, píše. Byla jsem nedočkavá, už jsem si říkala, jo, to bude ono, mám to v kapse a přišlo mi jen. Oky. A to bylo všechno. Eliško, hele, tak aspoň si měla jasno, viď? Aspoň si měla jasno a já ti moc děkuju, že jsi se o tuhle zprávu podělila, ale je mi to teda líto. Tohle je Share, Believe a klidně ještě pište, to jsou jako fakt zajímavé věci.

0: Mark and Belong Together patříme k sobě na Hit Radio FM Plus, asi tak jako my a vy. To říkám velmi ráda a stále se mi to víc a víc potvrzuje. Díky moc, že vás máme, takový skvělý posluchače. A taky vlastně úplně stejně patří k sobě Jirka Pelnář a Srdcovky. Zase po 12. vám je Jirka naservíruje, jak nejlíp umí. Dneska je čtvrtek, takže tady s vámi bude ještě hodinku předtím, protože si dáte live s Jirkou Pelnářem od 11 hodin, takže dneska 4hodinové Jirka, to je boží. Ale zpět k těm Srdcovkám, jo. Kdo jste Brit popovej a máte rádi třeba Oasis, tak si držte klobouky, protože hned to první, co na vás Jirka vytasí, to bude tohle. Naprosto, naprosto fenomenální věc. Oasis, Don't Look Back in Anger. Bože, to je taková krása. Procítěná kytarovka. Ježišmane. No dejte si to celý po 12, ale kdo jste třeba spíš taneční nebo diskotékovej, tak tam na vás čeká i DJ Bobo a taky za chvilku tady Eva Farná nebo Cyril, tak krásný čtvrtek. Všem přeje Bára Škrybová.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space. V Plzni Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.

0: Kluc do mi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Na výlet?
2: Ano.
1: Jak?
2: Autem.
1: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympia Plzeň.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenírkárna.cz.
5: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina. Postele Losina.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Hitradio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hitradia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hitradiem.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Hitradio FM+.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychiatričkou Luciou Vaškovou o dětských úzkostech.
1: Co já vidím u těch úzkostných dětí, že vlastně nemají v sobě ten oporný bod, o který by se mohli v sobě opřít, aby vyrazili do toho života, do těch náročných situací, že jsou vlastně v něčem zlomené.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Takhle romanticky my to tady umíme na Hit Radio FM+. DHT, Listen to Your Heart, je minuta a půl do desátý a jdem se podívat, jak to jezdí nebo nejezdí. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Máme tady jedno varování před rozlitým olejem na vozovce. Je to na Sokolovsku, když jedete z obce Oloví do obce Boučí a jedná se o úsek dlouhý asi 300 metrů a je to zatáčka, tak opravdu opatrně. A ještě taky pozor na D5C, trasa Praha Rozvadov 110. až 145. kilometr. Tady se obrňte trpělivostí, protože tu stojí odstavený kamiony, čerpačky jsou ucpaný a neprůjezdný a celkově se tady opravdu tvoří velký kolony a je tady dopravní zácpa. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Monperi není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a ubrousky pro děti inspirované maminkami. Monperi.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální cena benzínu dnes lehce stoupla na 44 korun za litr. Nafta naopak zlevnila a její nejvyšší povolená prodejní cena klesla na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele benzínek, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Českobudějovické výstaviště ode dneška do neděle přivítá zahrádkáře a kutily na 33. ročníku výstavy Hobby. Každoročně ji navštíví na 40 tisíc lidí. Společně s ní se bude konat 4. ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Letošním tématem je cestování za jídlem. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny v oblíbených zahraničních destinacích, kde konkrétně ví mluvčí kanceláře Klára Děvíšková.
13: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
12: Šampionát startuje už zítra. No a čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli.
14: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Dnes opět oblačnost proměnlivá, spíše tady čekejme zataženo a přijdou i přehánky. Teploty od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 10.
11: Hit Radio FM+.
0: A jedem s medem. Jsou 2:10. Bára Škrybová s vámi za mikrofonem. Mějte úžasný čtvrtek. Na úvod hodiny Sia.

Na Hitrádu FM plus Adam Ďurica, mandolína. Tohle je opravdu příjemný, musím říct. Jen tak si vzít mandolínku, nebo kytárku, nebo ukulele, je to vlastně úplně jedno. A vyrazit do přírody, nebo do lesa, to je nádherná představa. Tak si tam vyrazte. A nemusíte ani brát tu kytárku, půjde to i bez ní. Tuhle sobotu 16. května se koná celorepubliková akce Do lesů s lesy České republiky. Lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Podrobný seznam míst a program najdete na www.klubnovéholesa.cz a na každý z těch lokalit na vás čeká něco jiného. Je to fakt rozmanitý program. A protože my jsme západ Čech, tak se spolu mrkneme sem, konkrétně v Bučovicích a Horšovském Týně. Si vyzkoušíte pomocí dronu rozpoznat nemocné stromy a zjistíte, jak se s tím dronem dá vyhledávat třeba i lesní zvěř. To je velmi zajímavý, jak pro děti, tak i pro nás dospělí. Samozřejmě, až tam budete, tak se můžete lesníků ptát úplně na cokoliv, co vás ohledně lesa zajímá, a lesníci vám velmi rádi vaše dotazy zodpoví. Tak ještě jednou připomínám stránky www.klubnovéholesa.cz a tam najdete úplně všechno o akci Do lesů s lesy České republiky. Za mě nádherná akce a určitě teda jako s dětma využijeme. No a protože je čtvrtek dopoledne, je vlastně malý pátek. A vy jste si rádiem FM+, tak jdeme zase pařit. Pink Runaway, mějte hezký den, díky, že jste s náma.

ale krásný dopoledne vám přejeme na západ Čech od Hitrádia FM plus Robbie Williams Strong je 10 hodin 24 minut, to byla teda ale nádherná písnička. Máme 14. května, koukala jsem, co se k tomuto datu váže a je to takový, vlastně vůbec nevím, jak to pojmout, jo. Jsou to samý zajímavý věci, třeba den tance jako kuře. Co? Si říkám, jako co to je za den? Co máme dělat dneska, tancovat jako kuřata? A víte vůbec někdo, jak tancují kuřata? Takhle, jako já, když tancuju, možná to trochu to kuře připomíná, zvlášť třeba, když pařím na Brutusu, anebo tady taky za mikrofonem to umím velmi dobře, ale jako jinak vůbec nechápu ten den. Nicméně, mohli bychom to pojmout tak, že pojďme tančit, jako by se nikdo nedíval. To je vždycky dobrý a může to být i fajn terapie a je to takový to užívání si života plnými doušky. To šlo, že jo? Tak pojďme tančit, jako by se nikdo nedíval s Hitrádiem FM+. V nejbližších minutách nám k tomu bude hrát Miles Smith a Pitbull, tak mějte krásný čtvrteční dopoledne.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
11: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
12: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.NCZ.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích

0: zpět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistra Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
4: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace v Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, pařba na Hit Radio FM Plus je 10.35. Díky, že nás ladíte. Vy dobře víte, že jsme síť Hit Radio, křížem krážem po České republice. Jsme taková velká Hit Radiová rodina a jeden z našich nejmladších členů je Hit Radio 90. Tam do vás jedou ty retro fláky úplně nonstop a mají i podcast, který se jmenuje Vypalovačka. A v pátém díle probírají Michal, Markéta a Ivo téma fenoménu Eurodance.
1: V tom Eurodance bylo celkem jedno, kdo v té kapele je. Tam,
2: a jestli umí zpívat.
1: Jestli umí zpívat, takhle jako musel umět aspoň trošku se prezentovat, musel nějak vypadat, musel se umět hejbat. Jestli to umělo zpívat, neumělo to zpívat, to už bylo celkem jedno, protože většinou za to zpíval někdo jiný.
3: To hejbání bylo jako zásadní, protože vedle toho, že jsme to poslouchali z rádia a na diskotékách, tak samozřejmě k tomu byly videoklipy, které byly obrovsky barevný, byly plný neonů a hlavně většina těch videoklipů byly fakt taneční, takže tam byly opravdu ty groupies, který tam prostě jako jeli ty choreografie, který potom jsme jako s holkama na hodinách těláku jako zkoušeli taky a úplně to nešlo, ale jako měli jsme pocit, že děláme něco, co dělají tu Unlimited třeba.
1: Dokonce mám pocit, že vlastně ten tanec byl ten stěžejní.
2: Nediv se tomu, protože oni, když potom měli nějaké vystoupení, tak to všechno jelo na playback a jediný, co mohli prezentovat, byl ten tanec.
3: Byl ten tanec. Jo?
1: Přesně tak.
0: Já jsem si úplně vzpomněla, jak jsme taky s holkama vždycky tančili u nás v pokojíku a dělali jsme si choreografie a představovali jsme si, jak jsme holčičí kapela. To bylo taky parádní. Podcast Vypalovačka a to i všechny předchozí díly najdete na všech podcastových platformách anebo na webu Hit Radia 90. Teď divoký byl a

0: Alvaro Soler, krásná věc na Hit Rádiu FM+. A já vás jdu teď pozvat na tenhle víkend, a to rovnou na dvě akce na jednou. Kam vyrazit? Takže v sobotu a v neděli bude probíhat Elimon Fresh Festival. Najdete ho za OC Plzeň Plaza a najdete tam jak jídla křížem krážem celého světa, tak tam na vás bude čekat i několik tematických zón, i spousta doprovodného programu, například cooking show, legendární hostina proběhne, která ještě nebyla, živá hudba, zóna pro děti a samozřejmostí jsou i velká kuchařská jména, jako například Zdeněk Polreich. Všechno se dozvíte na www.freshfestival.cz. No a v sobotu 16. května bude oficiálně startovat turistická sezóna v Klatovech. Na náměstí Míru bude velikánská sláva. Chystá se celodenní program pro všechny generace a vy si užijete koncerty, tanec, sportovní exibice budou i otevřené památky za zvýhodněný vstupný. Program rozjedou třeba Majoretky, Modern Klatovy, zahraje oblíbený Švejk CK Šraml a večer, pozor, vyvrcholí koncertem Tomáše Kluse a cílové skupiny. No a pokud chcete spojit kulturu s výletem, tak vyrazit můžete i na tradiční turistický pochod Klatovský karafiát, kde je pro vás připraveno několik tras, a to jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Tak si to hlavně parádně užijte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Chcete zažít něco netradičního?
7: Nevíte, kam s rodinou na kole?
6: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
7: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
6: Uslyšíte historickou hudbu.
7: A děti zabaví divadelní představení.
6: Užijte si kulturu pod širým nebem.
7: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
12: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
13: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
14: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
15: Datart pořádá Maxi výprodej.
16: Cože? Maxi výprodej?
15: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
16: Tak to je další level.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Minutka do 11 nám zbývá, s vámi Hit Radio FM+, tohle byla Miley Cyrus Flowers a před námi je doprava. Nejlepší dopravní servisy na západě Čech. Aktuálně se jezdí klidně, ale pozor si dávejte stále na D5C, trasa Praha-Rozvadov, 110. až 145. kilometr. Tady se obrňte opravdu trpělivostí, protože tu stojí odstavené kamiony, čerpačky jsou ucpané a neprůjezdné a celkově se tady tvoří kolony a dopravní zácpa. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec Filip Turek. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. Nemocnice je v majetku kraje a v současnosti ji provozuje soukromá společnost. Další prodloužení nájemní smlouvy není podle právníků možné a jedinou cestou, jak zachovat dnešní stav, je koncese. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Informoval o tom eurokomisař pro dopravu Cici Kostas. No a letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možných favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
11: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Dneska nás čeká opět chladné počasí, bude zataženo, čekáme i přehánky a teploty se dostanou v maximech od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách od 7 do 10.
2: Hit Radio FM+.
0: 11:02, Jirka Plnář už je připraven, tentokrát má jako hosta Lilian Fischerovou. Budou si povídat na téma Pojď sem na divadlo, už po písničce.

0: Plzeň se v červnu znovu promění v město divadla. Festival Pocem na divadlo vstupuje do třetího ročníku a přiveze známé soubory, hudbu, taneční projekty i program pro děti a celé rodiny. Jak tenhle festival vznikl a co letos chystá, tak o tom si teď budu povídat s mým dnešním hostem, herečkou a spoluzakladatelkou festivalu Lilian Fischerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vás vítám opět po roce v našem vysílání. Je to možný, že to tak rychle uteklo, že už je to rok?
1: No jo, běží to, no. Utíká to velice rychle.
0: Teď máme před sebou tedy už třetí ročník festivalu Pocem na divadlo. Vzal bych to ale stejně od začátku. Vy jste herečka. Tak mě zajímá, kdy se ve vás zrodil nápad založit vlastní divadelní festival?
1: My jsme s mojí kolegyní před 13 lety založili divadelní společnost Indigo Company, která se zaměřuje na produkci vlastních divadelních představení. A asi tak nějak po těch 10 letech toho fungování, kdy teda působíme zejména jako v Praze, tak já jsem měla nějakou potřebu vrátit se do Plzně v té tvůrčí činnosti, protože jsem původem Plzeňačka, takže zpátky ke kořenům, tak jsme tak přemýšleli, co bychom tady mohli vytvořit, a mě napadlo sem přivést divadelní soubory, se kterými jsme třeba navázali nějakou spolupráci a tak, takže takhle to vzniklo.
0: Hezký. Vy jste zmínila vaší kolegyni Janu Trojanovou. Jak vznikla tato spolupráce? Jak jste vlastně k sobě našli cestu?
1: Potkali jsme se ve škole na VOŠ herecké, kde jsme spolu byli v ročníku, a vlastně byli jsme se nějak sympatické během celé té doby toho studia. A když jsme byli ve třetím ročníku, tak jsme měli nějakou touhu vytvořit si svoje vlastní představení. Tak jsme se do toho pustili bez jakékoliv znalosti produkční nebo producenské činnosti, a jak jsme tehdy ho vytvořili, a zjistili jsme, že nás to baví, že nás to nějak naplňuje, a že nás naplňuje i to, že jsme jako hodně svobodní v tom, v té tvorbě, že nejsme pod nikým, že můžeme dělat to, jak to cítíme a děláme my, a tak pak začaly se na to nabalovat další a další a další produkce. Tak takhle.
0: Teď možná trošku taková jako macho otázka. Nenaráželi jste ze začátku třeba na nějaký překážky kvůli tomu, že jste ženy?
1: Já bych ani neřekla, že na začátku. Já si myslím, že ze začátku to mnoho lidí jako nebralo tak vážně. Byli jsme jako malí, měli jsme jenom jednu hru, se kterou jsme jezdili. Ale tím, jak se to začalo rozrůstat a ty projekty děláme čím dál tím větší, tak teď to tak pociťuji. Ano, velice často. Hit Radio FM+.

0: herečkou a zakladatelkou festivalu Pojď sem na divadlo Lilian Fischerovou si dnes povídáme o krásném nejen rodinným festivalu divadelním, který bude v polovině června tady u nás v Plzni. Letos ten třetí ročník vy budete mít největší a nejpestřejší. V čem konkrétně?
1: Tak já myslím v té dramaturgii a i v tom, že jsme se zase rozšířili v prostorách, že tento rok jsme vstoupili do divadla, velkého divadla Jekátila, a kde jsme navázali s nimi spolupráci a do Moving Station, takže zase další prostory, které jako budeme obývat.
0: Jaké divadelní soubory přijedou?
1: Tak zahájení bude patřit Davidskému divadlu, Decadencers přijede se svojí tramvají do stanice Touha, divadlo na zábradlí s inscenací Můj boj. Bude tady taky činoherní studio Ústí nad Labem nebo divadlo Radost. Bude také soubor Pojď na dosah, který působí ve Venuši ve Švehlovce s inscenací Pořád jsem to já. Ještě my máme takové předskokany celého toho festivalu a chtěli bychom to právě i tohle zavést jako tradici, že během toho roku budou takové festivalové prology. Předtím, než vykopneme vyloženě celý ten festival, tak my jsme začali 9. února Radském divadlo na zábradlí bylo v Měšťanské besedě a 11. května Čelo republik ve Velké synagoze Plzeň. Ještě jsem zapomněla právě zmínit tu synagogu, tak to je taky další prostor.
0: Wow, krásný. My jsme zmínili, že tady teda bude divadlo, činohra, ale i tanec a hudba. Je to záměr, aby si každý našel to své?
1: Určitě, no my bychom chtěli to i dál pěstovat, aby to bylo ještě víc multižánrové a víc třeba toho pohybu i toho, i té hudby, ale tak teď jsme vyzobali jenom pár dní a bude tady právě to Decadencers z tramvají do stanice Touha, za který dostala Klára Jelínková za roli Blanche Tally. A potom, co se týče těch koncertů, tak je tam podsta Edith Piaf s Radkou Fischerovou a to bude na zahradě Měšťanské besedy a to Čelo republik ve Velké synagoze v Plzni. No a pak máme hudební pořady pro děti, protože si myslím, že to k festivalu patří a že má vzdělávat a že když sem můžeme dovést soubory, na které třeba by ty plzeňské děti jako se nikdy nedostaly, tak že teď je ta příležitost a jako zásadně si myslím, že divadlo by tady mělo být pro ty mladé, že to je důležitá složka.
0: Říkáte i pro mladé, to znamená, že budou nějaké inscenace, které jsou opravdu pro děti a potom je třeba pro puberťáky?
1: Určitě, to je taková, myslím, díra na trhu, je to teenage divadlo a já se jako opravdu ráda zabývám tím, že sleduju, kde v republice to už začínají prokopávat, aby se k těm teenagerům dostali, protože to je jako nejnáročnější publikum. Je zaujmout, je nejnáročnější disciplína, ale když se to povede, tak je to skvělý.

0: Festival Pojď sem na divadlo bude v červnu opět v Plzni, už třetí ročník. Herečka a zakladatelka festivalu Liliana Fischerová je mým dnešním hostem. Divadlo je taky pro děti a mladé. Jak vlastně malé děti dnes reagují na divadlo?
1: Tak děti jsou pořád děti, jako to je to nejupřímnější publikum, které může být, a já jako apeluju na rodiče i na učitele, aby je do divadla brali, protože to rozvíjí jejich jako kreativitu, jejich vůbec svět vnímání, a pokud je to představení dobře udělaný, jako dramaturgicky i uchopen, a to si myslím, že spoustu divadel fakt umí, zvlášť se na tu dětskou tvorbu zaměřuje, tak je pro ně velice obohatý a vzdělávací třeba často, že se do toho dá proniknout nenásilnou formou to, co bychom jim třeba zbytečně vtloukali jako do hlavy nějakou nudnou formou. No.
0: Je spousta rodičů, kteří radši půjdou s dítětem do kina, než do divadla, protože se bojí, že to dítě je třeba neukázněný, že se neumí chovat a že bude vyrušovat, a proto radši to divadlo zavrhují. Je to správně nebo ne? Nebo je to úplně jako mimo?
1: Tak pokud je to dětské divadlo, tak všichni herci jsou připraveni na to, že ty děti budou reagovat. Vlastně proto se to i dělá a ta interakce je vlastně vítaná. Takže myslím si, že tyhle obavy jsou liché tady. A já třeba osobně, my jsme ho sem i pozvali, i minulý rok, Mimíní divadlo. A to je divadlo od 8 měsíců do třeba 3 let. A to už i s tímhle tvůrci počítají. A to je jako tam jako opravdu nemůžete 9měsíční dítě skrotit. Tam jako jistě nějaký pravidla jsou, jakože aby ty žádají ty rodiče, aby třeba úplně nechodili do toho hracího prostoru. Ale i když se to stane, tak od toho tam ti herci jsou připraveni na to s tím pracovat, jo. Takže naopak, já si myslím, že čím dřív začnete, tím lepší, a tyjo, mý dceři jsou 3 roky a teda zhlédla toho už dost a myslím si, že jí to fakt jako posouvá a naopak se do divadla těší a právě, že díky tomu to už začíná chápat, že se nevyrušuje a tak, jako, ale když se to stane, tak se nic neděje.
0: Takže festival Pojď sem na divadlo je vlastně jako ideální první zkušenost s divadlem pro děti, které ještě nebyly.
1: Může být.
0: Když rodiče půjdou na dětské představení, mají mít něco s sebou?
1: Já si hlavně myslím, že by tam měla být vědomá pozornost rodiče, aby tam byl pro to dítě, aby s ním sdílelo ten zážitek. To si myslím, že všechno ostatní dítě ožilí i svačinu, navíc se ta se určitě dá někde koupit. Přizvuky určitě nepotřebuje. Myslím si tohle, protože to dítě většinou potřebuje sdílet ten zážitek a některé třeba věci dovysvětlit.
0: Takže to není jenom o tom, že tam přijdu, pošlu tam takhle dítě mezi ostatní děti a půjdu si dát kafe někam na stranu a za hodinu si ho vyzvu.
1: Já nevím, tak třeba ať to tak každý jak si to dělá, jak myslí. Já to jenom jako říkám ze své zkušenosti a myslím si, že to právě je velká šance na to se propojit s tím dítětem.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte rozhovor s Lilian Fischerovou, herečkou a také zakladatelkou festivalu Podsem na divadlo, který se po třetí vrací zpátky do Plzně. Pojďme na zákulisí celého festivalu, protože festival se odehrává na několika místech po Plzni, tak jak velký tým zatím vlastně stojí?
1: Tak zatím ten tým čítá mě a mojí kolegyní. My jsme to dali nějak dohromady dramaturgicky a po té technické stránce, včetně třeba schánění nějakých finanční podpory, ale potom v závěru toho konání, tak máme k sobě dalších 5 produkčních, který se jako rozdělí na ty stanoviště a tak. Jako zase zatím si myslím, že se to dá dělat i takhle po skrovnu, jsme pak jako na sebe víc navázaný. Pak jak samozřejmě ještě k těm produkčním patří fotograf, ten, jasně, kdo natáčí videa na sociální sítě a tak, takže vlastně třeba 8 lidí kolem k tomu dalších.
0: To není mnoho.
1: Není.
0: To není mnoho.
1: Není.
0: Když se během festivalu potkají herci z různých divadel, vzniká tam i nějaká speciální festivalová energie?
1: Jo, nevím, jestli jako speciální festivalová, ale oni se, tak já bych řekla, že se 90% těch herců jako navzájem zná, protože oni sice třeba hrajou v jednom divadle, ale hostují v dalším třeba divadle nebo v nějakým jiném projektu, takže oni se potkávají nebo spolu točí, takže jo, tam bývá veselo.
0: Já jsem právě slyšel už v několika rozhovorech, které jsem měl s jinými herci, že se naopak vždycky těší právě na ty festivaly a ideálně na festivaly, které jsou v menších městech, a to z toho důvodu, že tam nejsou pod drobnohledem fotografů a tak, a že si to opravdu jako užívají. Máte pocit, že Plzeň je právě tím městem, kde si herci dokážou oddechnout a užít si vlastně i trochu té svobody tím, že si můžou i ten festival užít podle svého?
1: Jo, myslím si, že jo, a že je Plzeň taková akorát zase i v té vzdálenosti, že sem putujou, když jsou to Pražáci, tak hodinu, nebo i z toho Ústí, není to taková dálka a zároveň je to jako kulturní město, ale je menší. Takže to splňuje všechny tyto požadavky.
0: A my jako diváci máme možnost potkat ty herce i mimo představení?
1: Ano, tento rok máme novinku, protože jsme navázali spolupráci s Českým rozhlasem a moje kolegyně Jana Trojanová bude mít řadu besed s herci před samotným představením, tak bude v sále Českého rozhlasu vedené rozhovory s nimi jak o představení, tak o životě, takže to určitě pak bude dohledatelné, kdy a jak se na to diváci budou moct přijít podívat.
0: Co autogramiády? Chystají se?
1: Nechystají, děkuji za nápad.
0: Zkusím
1: domluvit.
0: Rádo se stalo. Hit Radio FM+.

0: Festival Pojď sem na divadlo bude v červnu opět v Plzni. Herečka a zakladatelka festivalu Liliana Fischerová je mým dnešním hostem. Kde se kupují lístky a jak dlouho dopředu?
1: My jsme spustili prodej už, myslím, 6. prosince, takže ten prodej začínáme vždycky takhle před Vánoci a chtěli bychom to ještě třeba posunout příští rok o něco dřív. Nás můžou diváci najít buď pod našimi stánkami www.podsemnadivadlo.cz nebo pod těmi jednotlivými institucemi, kde hrajeme. Takže je to na stránkách divadla J.K. Tyla nebo Měšťanské besedy. Nějaká představení jsou i na plzeňské vstupence.
0: Víte teď z hlavy, jestli už jsou některá představení vyprodaná?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Je to
0: mi stačí.
1: Davidské divadlo a pak Ivan Trojan 22. června se svými žábami. Tam možná ještě nějakých pár míst je, ale myslím, že spíš ne.
0: Když jste teď zmínila Ivana Trojana, tak můžete nám říct jenom třeba pár těch hvězdných jmén, které budou v Plzni?
1: Tak za Davidské divadlo Klára Milíšková, Martin Mišička, Lenka Krobotová, Hinek Čermák, Jitka Šnajdrová právě přijede s inscenací Pořád jsem to já se Zuzanou Bidžovskou a Danielem Krejčíkem. V divadle na Zábradlí se můžete těšit na Miloslava Kéniga, Simonu Levandovskou, Anu Kameníkovou nebo Jiřího Viorálka. Bude tady Radka Fischerová se svým recitálem Podsta Edith Piaf. No a my vlastně přijedeme jako Indigo s víkendem ve Výtahu a to se můžete těšit na Lucku Polišenskou, Ondřeje Malého, Honzu Nedbala a Jiřinku Danielovou.
0: V loňském roce jste i vy sama hrála v některém představení. Budete hrát i letos?
1: Ne, protože budu mít jiné záležitosti na starosti. Budu kojit a běhat v zákulisí a myslím, že to mě stačí.
0: Já vám gratuluju,
1: ano,
0: protože
1: děkuji.
0: Teď už to tady můžeme říct, že teda jste v tom požehnaném stavu.
1: No, já jsem otěhotněla ve chvíli, kdy už se ten třetí ročník začal rozjíždět a přišlo mi jako v září, že to už nebude žádná překážka. My jsme do toho měli ještě 3 další premiéry jako našeho souboru a tak jako občas si postesknu, no, že bych si chtěla věnovat postýlce a dudlíčkům a tak a řeším vlastně technické požadavky divadel, ale tak jako už jsem se do toho pustila, tak to jako nevzdám, no. A jak jsem říkala na začátku, někdy ten punk je vlastně k užitku.
0: No. Nádhera. Já vám moc děkuju za to, že jste přijala pozvání pro dnešní rozhovor. Ještě jednou připomínám, že festival Pojď sem na divadlo proběhne v Plzni od 14. do 22. června. Nabídne program pro děti, rodiče i všechny milovníky divadla. Pokud vás láká tedy zažít živé umění tak trošku jinak, určitě se přijďte podívat. Lístky jsou na webu Pojď sem na divadlo. Mým dnešním hostem byla herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo Liliana Fischerová. Děkuju za návštěvu.
1: Také děkuji.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fm+.cz nebo na Spotify.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus. Před chviličkou jsem se rozloučil s naším hostem, s čím se ale loučit nechceme. Je tohle nádherný počasí, které je venku, a tak si ho ještě užijeme a podpoříme ho dalšíma skvělýma hitama tady na Hit Radio. A navíc v pravé poledne začínají naše oblíbené srdcovky.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
6: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympia Plzeň.cz.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Chceš pomáhat? Tak odpal.
16: Cože?
15: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
19: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
21: Odvolat
16: domácí soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam 3.
20: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
21: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
20: Přesně.
21: Jo? Ten jeden tam není sám.
20: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
22: Když si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se na Klatovsku. Nehodu tam máme hlášenou na trase Klatovy-Sušice. U odbočky na obec Číhaň se srazily dva osobáky. S opatrností projedete. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Nepomucké.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teploty jsou pro toto období podprůměrné. O víkendu vyšplhají maxima na 11 až 17 stupňů. Nad 20 se teploty dostanou až příští týden. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, a tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na této akci. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
14: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika, nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
2: Ve zprávě je pak rozepsaný režim i způsob léčby. Teď se ještě podíváme k nám.
15: V Kraslicích na Sokolovsku se slavnostně otevřel nový park Sadovka. Vznikl v místě někdejšího jubilejního parku Františka Josefa I. na konci dnešní Sadové ulice. Lidem je k dispozici nejen obnovený altán na vyhlídce, ale také několik interaktivních a vzdělávacích prvků zaměřených na přírodu a okolní krajinu.
16: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
15: Během odpoledne u nás bude dál většinou oblačno. Předpověď slibuje přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty na západě Čech vystoupají mezi 11 a 14 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: Krásné čtvrteční poledne, přeju 12 hodin 2 minutky, jsem tady, dneska cesta do práce, která mi vždycky trvá maximálně hodinku 10, tak dnes nádherné 2 hodiny a dorazil jsem opravdu minutu před zprávami. Tak pokud i vy dneska bohužel nestíháte kvůli dopravě, nebo jste teď někde zasekaný v dopravě, dejte volume doprava, protože začínají srdcovky, 5 hitů po sobě, který nám 100% zlepší náladu.
1: Hit Radio FM+.
17: A jak jsem tak seděl v té koloně, říkám si, no tak já už to dneska nestihnu, potřebuju slyšet něco, co mi fakt jako zvede náladu. Tak u mě to jsou vždycky Oasis, tak je posílám i vám. Rok 96.

0: 12 hodin 7 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď si říkám ještě, že jsme v Česku a ne ve Velké Británii, protože teď by se klidně mohlo stát, že by mi tady zvonil telefon ve studiu, já bych ho zvedl a tam by byl někdo, kdo by mi nadával pěkně od plic za to, že hrajou Oasis, že nehrajou Blur. Ano, u nás v Česku to tak nevnímáme, ale opravdu ve Velké Británii, tak tam tahle válka, v úvozovkách řečeno, mezi dvěma skupinami, tak opravdu v těch 90. rezonovala extrémně a mezi fanoušky vlastně rezonuje i nadále v 21. století. Tak pojďme do nějakého, řekněme, safe space, to znamená do nějakého, do klidné zóny, jo? Opustíme tenký led a dáme si něco, co vlastně jako v 90. měli rádi úplně všichni. A to je frajer ze Švýcarska, který letos oslavil 58. narozeniny a tenhle hit vydal, když mu bylo nějakých 25. DJ Bobo. To je prostě DJ, který nesmí chybět na žádné retro party a tím pádem ani dnes v srdcovkách. Rok 1993, Somebody Dance With Me.

0: Timbaland na Hit Radio, a to přesně ve čtvrt na jednu, přeju pohodové čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio jako každý den, nebo respektive každý všední den v pravé poledne. Pět legendárních hitů, které jdou po sobě, a šestý hit, tak ten bude na vaše přání. Mám tady zprávu od Kamči, která píše: ahoj Jirko, je dobře, že si stihnul srdcovky, to je super. Mám plno oblíbených interpretů a skupin, ale snažím se chodit na koncerty české muziky. A v poslední době je můj favorit skupina Poletíme. Folk punková kapela z Brna, už jsou 20 let na scéně a nikdo je nehraje. Nenašel bys něco od nich, třeba taková Lokomotiva, to je pecka. A pokud nemáš, tak si to někdy poslechni, ať poznáš, co existuje na české scéně. Kamča, děkuju moc za tuhle zprávu. Poletíme tady nemám, to je pravda, ale je to dobrý tip na to, abych to do srdcovek připravil. A samozřejmě, že já je znám, znám je moc dobře, mám je rád. Párkrát jsem jim dokonce uváděl i koncerty na festivalech a říkal jsem, že prostě ve chvíli, kdy se v té kapele objeví housle nebo banjo a prostě takovýhle nádherný nástroje, tak to dostává úplně jiný rozměr. Takže ano, poletíme zdravým, poletíme připravím a mezi tím si dáme něco jiného českého, co vás taky baví, už více jak 20 let, a zároveň je to skupina, která také nesmí chybět na českých festivalech. Vanastovy věci, dáme si takovou malou baladu, Kamčo, pro tebe a pro vás ostatní dámy, slečny, ženy. Je to krásná píseň, jmenuje se V princeznách. Jo? Text neposlouchejte, to je jedno, důležitý je, že to je pro vás, protože vy jste přece naše princezny. Tak tady je srdcovka s číslem 3 a vanastovky na Hit Radio.

0: Martin Garrix na Hit Rádiu. Tohle byla pátá srdcovka, je 12.24. Pátá srdcovka byla jenom pro vás, pokud trčíte někde na dálnici v koloně. Já tu D5 jel dneska 2 hodiny a jsem rád, že jsem to na ty srdcovky vůbec stihnul. Takhle vlastně obecně jsem rád, že jsem tady, protože jsem potkal v křižovatce auto, co jelo na červenou. Byla to docela rána. Docela větší. Jak dopadlo moje auto, si můžete kouknout u mě na Instagramu Jirka Pelnář a klidně mi tam napište do komentáře nějaký tip na třeba i vaše oblíbený auto. Já ho mám na totálku, bohužel, tak teď budu hledat teda něco novýho. No a na 777-937-777, tedy WhatsAppový číslo, na Hit Rádia, jsem ke mně do studia, tak zase napište vaši oblíbenou srdcovku, která vás hodí do pohody, jo? Něco, co vás uklidní, něco, co vždycky pomyslně stáhne plyn na sporáku, když už v tom kýbli, co tam je, se vám vaří nervy a tečou z toho kýble. Něco, co vždycky vám zvedne náladu a prostě vás uklidní, jo? Možná, že takhle ve čtvrtek, prakticky na konci pracovního týdne, to budeme potřebovat dneska slyšet úplně všichni. Ještě jednou 777-937-777, za chviličku vám to zahraju jako srdcovku na přání.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Na výlet?
12: Ano.
11: Jak?
12: Autem.
11: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
12: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
11: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
12: Olympia Plzeň.cz.
13: Trenírkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkárna.cz.
15: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Mani Flex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Vyšla nová kaplinka.
18: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
17: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
18: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
17: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: Tvůj e-shop s pneumatikami pro auta, dodávky i motorky. Klikněte na pneuhajek.cz. Ušetříte a přezujete u nás přednostně. Jediný e-shop s pneumatikami v Plzeňském kraji. www.pneuhajek.cz.

0: Kluc domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tom novém moderním remixu ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční pravidelné srdcovky. Je tady šestá poslední srdcovka, která je na vaše přání a mám tu zprávu od Tomáše. Čaube Sirko, koukal jsem na to video u tebe na Instagramu a to musela být dobrá rána. Auto na totálku určitě. Taky se mi stalo něco podobného a nikomu se nic naštěstí nestalo. Štěstí v neštěstí. Nakonec platí, jak se říká, jsou to jenom plechy a život máme jenom jeden. Tak pro tebe a pro všechny, kdo v životě zažili bouračku, posílám Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, nevím, jak se to píše, tak je to správně, jasně, máš to úplně správně, Scar Tissue. Nejsem úplný fanoušek, ale tahle píseň mě vždycky uklidní a příjemně naladí. Tak posílám pro všechny, kdo to dneska potřebujou. Zdravím. Co k tomu dodat? Amen. Děkuju. Tak se pojďme hodit do klidu. Tady jsou

0: Shakira nás vzala do zoo ve 3:15 odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, které jsou pro dnešní den u svého konce. Samozřejmě, pokud byste potřebovali větší nášup podobných hitů z 80. a 90. let nebo milénia, tak opět dneska Hit Rádio speciál, Hit Rádio Classic ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou. 3 hodiny dalších srdcovek. No a zítra opět ve 12. Pokračujeme dál. Do 3. hodiny, co tady budeme spolu, máme ještě spoustu času. Takže vás možná ještě čeká oběd. Co nás čeká určitě, tak je denní výhra v rámci naší velké týdenní hry, kdy už zítra budu rozdávat 10 000 na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. No a k tomu, protože je čtvrtek, tak si dáme taky i náš pořad Nepopulární názor. Tak jsem zvědavej, jak se k tomu dnes vy vyjádříte. Zatím se můžete dát klidně do telefonu číslo 777-937-777. Uložte si to tam jako Hit Rádio, abyste věděli, kam je můžete psát. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby například Alex Warren a nádherný hit Ordinary. K tomu přidáme Coldplay a nebude chybět ani Adele. Tak buďte s námi. Buďte s Hit Rádiem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
9: Chbičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
16: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
20: A Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
21: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
22: Carglass opraví, Carglass vymění.
23: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte, rozjedem to spolu.
24: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy, nejen nahoru a dolů.
25: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Adele Rolling in the Deep krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, dáme si za chviličku, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Rozlitý olej vás teď může potrápit na Sokolovsku. Opatrní tam buďte na cestě z Kraslic směrem na Dolní Nivy. Silnice může klouzat, tak s tím počítejte. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Matrace za hubičku CZ.
3: Co?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
2: Matrace za hubičku CZ. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje Pod Záhorskem a užijte si s námi Leháro.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Monterey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterey.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13. hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení. Ten letos zaznamenal rekordní počet přihlášení, doplňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
8: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
7: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablone na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní i historickou hodnotou. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Velkou proměnou aktuálně prochází plovárna ve Starém Plzenci. Areál byl dlouho v nevyhovujícím stavu. Cílem modernizace je vrátit mu reprezentativní vzhled. Nové budou nejen technologie, ale také vana bazénu, brouzdaliště pro děti, sprchy a převlékárny. Plovárna se slavnostně otevře 7. června.
10: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
9: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně oblačno. Počítat musíme s deštěm nebo přehánkami a také s teplotami od 11 do 14 stupňů Celsia.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: Je čtvrtek, venku pořád zima, za týden touto dobou má být nádherně, teploty přes 20, no tak už je to jenom 7 dní, no, tak ono to uteče. Utekl i celý tento týden, dneska už je čtvrtek, zítra pátek, půjdeme domů po práci a před námi víkend, ale ten pátek má ještě trošku jiný význam. Tady na Hit Radio, totiž v pátek mezi 12 a 15 hodinou bude velké finále, ve kterém budu rozdávat 10 000 na nákup a zároveň i prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se přihlásit do hry, najdete na webu hitradio.cz.
5: Hit Radio FM+.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

0: Krištof a Lolita ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je čtvrtek a zítra teoreticky touto dobou už budete vědět, jestli jste vyhráli 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G pro celou vaši rodinu. Mám celkem 4. Jestli máte menší rodinu, tak každý budete mít prostě 2 telefony v kapse, pokud máte větší rodinu, tak se nějak budete muset domluvit. Ale jsou 4. I tak je to nádherná cena. Děkujeme za ní našemu parťákovi Tesco Mobile. Jakým způsobem se můžete zaregistrovat do hry, tak to se najdete na webu hitradio.cz. Tam je speciální formulář, kam byste měli napsat SMSku, kterou vám poslalo vaše dítě. Nebo to může být třeba i, já nevím, dítě třeba vašeho bráchy, jo? Jako v tomhle případě. Mám tady denní výhru, kterou budu posílat Kristýně, která píše: ahoj, nejedná se sice o mojí vlastní ratolest, ale o mého synovce. Rodina měla přijet ke mně na oběd a synovec mi už ráno psal dotaz, co budeme mít dobroučkého na oběd. Tak jsem odepsala, bude polívka, řízky z kaší a jako desert míša řezy. Přejíme se a budeme mít velký břicho jako děda. A synovec mi na to odepsal: no, tak velký snad ne, děda si přece nevidí na pindíka. Krásný, tohle je tak strašně čistý od těch dětí, to je jako nádherný, takže ano, i tuhle SMSku my zařazujeme do velkého finále. Zároveň posíláme Kristýně Surikarty, což je rodinná hra, je to karetní hra. Je to karetní hra, o který se fakt pobavíte a poznáte i ostatní členy vaší rodiny tak, jak je možná vůbec neznáte. Takže denní výhra je za námi, další denní výhra bude zítra ve snídaní šampionů mezi 6 a 9 a ta hlavní výhra potom opět mezi 12 a 15 tady na Hit Rádiu. Znovu připomínám, 4 prémiové mobilní telefony a 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Do hry registrujte SMSky, které vám kdy přišly od dětí. A zítra vám držím palce mezi 12 a 15 na Hit Radio.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Za chviličku ještě jedna skupina, která se mi dneska nevyšla do srdcovek, a to skupina Roxette. Moc rád si ji dneska ještě takhle dám a věřím, že vám udělá radost. V srdcovkách tak většinou vám na Hit Radio hrajeme hity z doby, kdy měl jeden tatínek tři děti. V dnešní době už má jedno dítě, spíš tři tatínky teda. Ale taková je prostě doba. A jsou rodinný vztahy, které jsou ještě na to rodičovství o něco náročnější. O tom byla řeč dneska ráno ve snídani šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
3: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
4: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
3: Přesně.
4: Jo? Ten jeden tam není sám.
3: Je, a ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
11: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Chceš pomáhat? Tak odpal.
14: Cože?
13: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
15: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Xindle X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online

0: Jsou tady tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: United Networks. Rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks. U-N-C-Z.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. 13 hodin, 37 minut, tohle vás probudí, to vám rozproudí krev v žilách, když venku skoro mrzne, dneska snad už naposledy. No a jestli máte rádi 90. léta, tak já osobně doporučuji podcast, jo? A navíc, jestli opravdu rádi posloucháte podcasty, tak tohle je přesně pro vás. Je to náš podcast, který se jmenuje Vypalovačka, dělají ho kolegové z Itrádia 90, je na YouTube a je to fakt dobrý. A toto neříkám jenom proto, že musím, protože to jsou naši kolegové. Je to fakt dobrý. Venku je celkem 5 dílů, ten první byl například na fenomén MTV, ten aktuální 5. tak ten je zase na Eurodance. Ovšem, který mě třeba bavil jako nejvíc, a nedivím se, že má v tuhle chvíli taky nejvíc sklídnutí a poslechu, tak je 4. díl, který se věnuje smrti Kurta Cobaina z Nirvány. Protože to je samozřejmě... Jako, to je obrovitánská událost a je to obrovský milník, který vlastně ovlivnil spoustu dalších hudebních faktorů, jo? Některé kapely by vůbec nevznikly, kdyby se to nestalo, ale mělo se to vlastně stát. A proč se to stalo? A byla to opravdu sebevražda, anebo ne? Tak doporučuju, podívejte se na YouTube, najděte si Vypalovačka, poslechněte si i... Samozřejmě všechny ty díly, ale tenhle čtvrtý za mě fakt jako top, skvělý. Já jsem třeba v týmu, že si myslím, že to prostě celý na něj bylo nahrané, že to neudělal dobrovolně, ale to je můj názor.

0: Jelen, touha a pláč ve 13 hodin 44 minut. Včera jsme tady na Hitrádiu řešili dopravní značky, že se občas u silnice tady v Česku objevují takové, které jsme doteď neviděli a přitom jako nejsme úplně neználci. Tak na Vysočině teď mají taky novou super značku, je na ní obrázek sisla a znamená, to byste neuhodli, pozor sisel. Vážně. Pozor sisel má chránit tyhle sympatické hlodavce při migraci před auty. Ono se říká, že třeba když jedete takhle kolem lesa, jedete přes nějaký malý mostík, takže byste měli občas zatroubit, aby ty žáby odskákaly na stranu, jo, protože ty taky migrujou, tak tady asi jako netrubte, jenom prostě pozor, no. Tak máme tady zajímavý dopravní značky. Když jsme u toho, tak taky si říkám, že u nás máme hospodu. Tam kolikrát by se taky hodila nějaká dopravní značka. Nemusel by tam i sisel, stačilo by tam okrát, že by tam byl chlap na čtyřech, jak leze po kolenou. Protože občas se tam takovýhle jako podobný vůl najde, když se tam snaží přejít. Tak takováhle dopravní značka si myslím, že by se hodila nejenom u nás, ale v Česku takových míst máme spoustu. Tak šťastnou cestu za volant, za chviličku nebo za volantem a za volant za chvíli posílám například Linkin Park.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: Chcete zažít něco netradičního?
11: Nevíte, kam s rodinou na kole?
10: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
11: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
10: Uslyšíte historickou hudbu.
11: A děti zabaví divadelní představení.
10: Užijte si kulturu pod širým nebem.
11: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
12: Haló, jsme tu všichni.
13: Já nic nevidím.
12: Nemůžeme rozsvítit? Je to tajný.
13: Takže, pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
12: Brňák, Dian, jsem tu.
14: Hora, Jamaja, taky.
12: Dobrý.
13: Jdeme. Jedu. Hořák, zapínám, krájím.
12: Šlehám, sedím.
13: Strouhám.
12: Flambuju.
15: Hasím.
13: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
15: Servíruju.
13: To bude legendární hostina.
16: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
17: Na výlet?
18: Ano.
17: Jak?
18: Autem.
17: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
18: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
17: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
18: Olympia Plzeň. CZ.
19: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: M plus H.
15: Kdo nečipuje, není Čech. Brn, brn, brn.
20: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
21: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
22: MHCZ.
23: Už 30 let.
24: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
25: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Atomové kočky na Hit Rádiu. Atomic Kitten krátce před 14. hodinou. Před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazili v Sokolově v Sokolovské ulici. Projíždějte s opatrností. A pozor taky na D5, kde se kolona dělá od kilometru 110 směr Rozvadov. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Hi, I'm Lenny Kravitz.
14: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nová zákonem daná pravidla. Zjistila to obchodní inspekce, která v prosinci udělala bezmála 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Konzumace piva v Česku klesá, pociťují to také mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8 000 hektolitrů piva méně. Situace podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie.
18: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
17: Pivo z mini pivovarů se loni podílelo na celkovém prodeji piva ze 2,5%. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu. Teď se podíváme k nám.
19: V Karlových Varech je nové sportoviště. Fotbalový stadion Slavia má nové tréninkové hřiště s umělou trávou a také s osvětlením. Vzniklo díky dotaci Národní sportovní agentury a rozšíří možnosti sportování hlavně pro malé fotbalisty. Výstavba na místě někdejšího škvárového hřiště stála 14 milionů korun.
20: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
19: Předpověď pro západ Čech nám dál slibuje oblačno, přechodně zataženo. Počítat musíme taky s deštěm nebo přehánkami a teplotami nejvýš kolem 14 stupňů.
21: Hit Radio.
22: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek a jsou 2, tak tady máme náš pořad Nepopulární názor. Budeme opět chtít znát vaše stanovisko, váš názor, váš pohled na věc, jo? Mám tady momentálně větu, názor, který spoustu lidí se bojí říct nahlas, jo? Luci, schválně, poslouchej. Řezané květiny jsou vyhozené peníze.
17: nejsou.
0: Jsou.
17: Vidíš, a takhle bychom se mohli dohadovat. Nevím, no za mě, já to mám ráda jednak, já to chápu, tu pomíjivost toho, že vlastně za týden nebo za 14 dnů to vyhodíš,
0: jasně.
17: Ale vlastně do té doby ti to dělá radost, můžeš s tím udělat radost někomu dalšímu, můžeš mu tím říct, že si ho vážíš, že ho miluješ a tak, v takovém případě mu asi pokojovku kupovat tady jako nebudeš.
0: Ale přesně, ale kdy to dává větší smysl, když někoho mám rád, tak mu chci dát květinu, která vydrží na věky.
17: Dobře, jo, třeba ale... si tu pokojovku pak nemá kam dát. Ale zase já jsem jenom chtěla říct, že když už koupíš tu kytku a uděláš někomu radost, tak když to potom vyhodíš do bioodpadu,
0: jo, takhle.
17: Tak ještě uděláš dobrou
0: věc. Tak to rovnou můžu zjít o 5 kilo a hodit to do koše. No, hele, co vy si o tom myslíte? Dejte vědět. 777 937 777. Řezané květiny, jsou to opravdu vyhozené peníze, anebo ne?

Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Hit Radio, tohle byla Lady Gaga a je tady chvíle, kdy si spolu opět popovídáme. Tentokrát na téma nepopulárního názoru, že řezané květiny jsou jenom vyhozené peníze. Jo? Já začnu. Průměrné české domácnosti utratí za řezané květiny kolem 1500 ročně, což je částka, za kterou pořídíte rodinnou večeři. Do Evropy se většina růží dováží z Keni nebo z Ekvádoru, což znamená tisíce kilometrů letecké dopravy pro věc, která vám doma vydrží 5 dní. A teď mi řekněte, že to teda nejsou vyhozený peníze. Koukám tady do zpráv 777-937-777, co vy na to? Tak Jana píše, za mě to opravdu jsou vyhozené peníze. To ať mi chlap radši koupí pořádný flák masa, uvařím a společně se nadlábneme. Jasně, hezky, beru. Akorát si dovedu představit ta situace, ten Valentín, jak všichni kolem dostávají květiny a on přijde a má tam tu vakuovanou svíčkovou. Ale okej, Petra. Je to symbol lásky. Květina rozzáří úsměv a pak i celý byt. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Peníze se vyhazují za úplně jiné blbosti. Nám, že nám dělají radost. Další. Lída. Dostat kytku v květináči, to je prostě ostuda. To se nedělá. Zlata píše, tak vyhozené peníze to určitě nejsou, i když někdy koupím růže a druhý den jsou fuč, ale někdy je mám třeba i 3 měsíce. Pustí kořínky a já si je zasadím. Miluju všechny květiny, některé uschnou a jsou stále jako živé. Když někomu koupíme v květináči, za chvíli mu odejde také, takže to je vlastně jako na každým. Jo? Co tady máme dál? Co píšete na 777-937-777? Jo, vyhozený peníze to nejsou, té radosti, co to nadělá, hlavně nám květinářkám, zdraví Lenka, je, no tak já zdravím do květinářství, no a to je podle mě jako člověk, kdo se tady má k tomu vyjádřit taky, jo, jsou to teda vyhozený prachy, nebo jako ne, dejte vědět, 777-937-777, a teď pozor, Týna píše, já souhlasím, že to jsou vyhozený peníze, můj chlap se naučil mi dávat Lego kitky a ty mi vydrží navždy. Další Lego kitky tady mám taky, což posílal Tom. Říká, hele, omrzne to, vydrží to 3 až 5 dní. Ne, omrzne, omrzí to. Jasně, vydrží to 3 až 5 dní. Zvolil jsem alternativu a ta dělá větší radost a to jsou kitky z Lega. Zajímavý, dobrý. Tak jo, tak jsem sám zvědavej, kam se dostaneme, jestli opravdu to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Klidně mi můžete poslat i hlasovku na 777-937-777. Hit Radio je tady dneska odpoledne v rámci nepopulárního názoru jenom pro vás.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Když je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: Poetika na Hitrádiu ve 14 hodin 17 minut. Dneska řešíme nepopulární názor, velmi ožehavé téma, jestli řezané květiny jsou vyhozené peníze, anebo nejsou. 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do studia Hitrádia, kam můžete psát zprávy, posílat hlasovky a vyjádřit svůj názor na věc. Pojďme si o tom normálně otevřeně jako lidi popovídat. Třeba Tomáš, ten píše, hele, 800 korun za růže, za to mám v akci dvě letenky do Milána, kde si ty kytky můžu klidně vyfotit v parku zdarma. Takže za mě to jsou rozhodně vyhozený prachy. Štěpánka, krásný den, já miluju květiny, ale řezané jsou pro mě vyhozené peníze. Květina v květináči mi udělá radost pokaždé, když se na ní podívám. Navíc mohu kdykoliv obměnit květináč a hned je tady nová radost. Spousta takto darovaných květin nyní zdobí i moji zahrádku. Přeju hezký dopoledne. Alex píše, nejsou to vyhozené peníze a nikdy nebudou. Nemám zahrádku, mám byt 2KK a řezané květiny mi dělají větší radost než obrazy nebo fotky. Pokaždé mám byt jinak barevný, pokaždé s jinou náladou a pokud květinu od někoho dostanu a vždy se na něj podívám, tak si na něj vzpomenu a vím, že ten člověk mě, jenom mě, chtěl udělat radost. Taky dobrý názor. Ale pořád tady převládá to, že a asi nejenom my chlapi se na to díváme prostě z toho pohledu, že zaplatím, nevím, 500 korun prostě jako za věc, kterou přinesu a od té doby, co jí domů přinesu, tak už jenom vadne a pak se prostě vezme a vyhodí. Že to je radost jako na 10 vteřin. Hele, mi tady přišla zpráva, ahoj rádio, tak pozor, vyhozené peníze to určitě nejsou. 500 korun nebo 600 korun za kytku je OK. Můj chlap jde večer do hospody a dá tam klidně 10 kousků. A to je víc než květina za 600. Takže to nejsou vyhozené peníze. Květiny. Jeho jsou, a teď to tady nemůžu přečíst, protože jsem si to nepřečet na začátku, tady bych to musel scenzurovat. Jak bych to asi jako řekl? Takhle. Ty peníze, který on tam propije, tak doma vyčurá do záchodu. Asi takhle bych to jako řekl. Je to rychlejší než ty kytky, když uvadnou. Tak, další zpráva. Ahoj rádio, květina, která mě osobně doslova posadila na zadek, byla kytka, která se jmenuje Tlustice. Vůbec se mě to nedotklo, ale to je zase úplně jiný téma. To je zase jako téma nás chlapů, že občas jako neumíme vybrat tu správnou květinu, to si taky někdy necháme. Teď řešíme, jestli to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Tak, květinářky, co vy? Mám tady zprávu. Ahoj Jirko, jsem květinářka už 25 let. Hodně lidí vezme radši kytku v květináči, ale krásně uvázaná kytice nebo kytka, to je umělecké dílo. Zdraví Šárka. Jo, to souhlasím. Je pravda, že občas jako některé ty květiny, tak to si člověk říká, wow, ta fantazie tady, ta opravdu byla velmi upuštěná z uzdy. No krásný. Tak jo, pište dál. 777-937-777. Teď Daniel Polter a Bad Day.

0: Mix na Hit Radio s Hitem Golden, je 14 hodin 26 minut. Dneska jsme řešili nepopulární názor, že jestli jsou řezané kytky, jenom vyhozené peníze, anebo ne. Tak asi jsem tady našel jednu SMS-ku, která nakonec mluví úplně za všechno, kterou poslala Lenka, a ta píše: hele, kytky mají být pro radost a radost se přece nesmí přepočítávat na koruny. Takže asi tak. Udělejte si obrázek sami. Díky za všechny zprávy, které jste posílali. Další nepopulární názor za týden ve čtvrtek ve dvě na Hit Radio.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.
16: Matrace za hubičku CZ.
17: Co?
16: Matrace za hubičku CZ.
17: Cože?
18: Matrace za hubičku CZ.
19: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
20: Dan Landa,
19: Mirá,
20: Rybičky,
19: Migové.
20: Jdeme na hrady.
19: 8 hradů,
20: 8 víkendů.
19: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
20: Dan Landa,
19: Harley,
20: Tomáš Klus,
19: Single X.
20: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
19: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
20: www.hrady.cz.
21: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a

0: opakovaně.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Aspekta. Rokycanská 64. Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hodiny s Hitem jsou hvězdí na Hitrádiu ve 14.37. No a jednu takovou velmi zářící hvězdu z toho hudebního souhvězdí, tak to si dáme právě teď. Michael Jackson, 80. léta a konkrétně píseň Beat It. Doporučuju, podívejte se na videoklip, protože v tomhle videoklipu hrajou skuteční gangstři z Los Angeleských gangů. Jsou fakt jako skuteční gangstři. Taková jako zajímavost je, že v průběhu natáčení toho videoklipu, tak si tihle jako ostří hoši chodili pro autogram od Michaela Jacksona. Tak teď rok 1982, album Thriller a legendární hit Beat It na Hit Radio.

0: Na Hit Radio Pink s hitem Try za minutku bude 3:45. Do 15. hodiny ještě například Flowrida, Kesha, taky Skript a Will.i.am. Vlastně oba dva krásný duety. Ve dvou se to lépe táhne? No, co ve dvou? A co takhle, když je vás navíc ještě jako o něco víc, jo? Třeba 6. Zítra začíná hokejové mistrovství světa, zítra naši ve 2020, první zápas proti Dánsku, takže je úplně jasný, že zítra se budeme věnovat také mistrovství světa, protože hokejové šílenství v Česku opět započne. No a navíc zítra ve velkém finále můžete vyhrát 10 000 na nákup na víkend a zároveň také prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu, a to mezi 12. a 15. hodinou. Jak se zapojit do hry, najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, díky, že jste opět dneska poslouchali. Zítra se na vás budu těšit v pravé poledne, kdy odstartujeme i páteční srdcovky. No a dneska na Hitradio s vámi od 3 hodin opět naše odpolední show. Spoustu srandy, spousta informací z regionu, to prostě musíte slyšet. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Tady je divoký západ. Ano, po 15. hodině opět přicházíme my, Kuba, Bára a David.
3: No a zítra touhletou dobou už se budeme chystat do hospody. Ne protože je pátek, ale protože startuje hokejový šampionát. Tak to dneska probereme. Jaký máme šance, kde můžeme fandit a co dobrýho k tomu pít možná taky. Za chviličku jsme tady, těšíme se na vás.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
11: Na výlet?
12: Ano.
11: Jak?
12: Autem.
11: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
12: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
11: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
12: Olympia Plzeň.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa,
13: Mirá,
14: Rybičky,
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů,
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Chceš pomáhat? Tak odpal.
18: Cože?
17: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
19: Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Karlových Varech. Pozor v nákladní ulici, kde se srazily dva osobáky. Stejnou nehodu máme hlášenou taky v Chebu, opatrně ve Vrázově ulici. A bourá se taky na trase z Plzně do Karlových Varů. Záchranáři vyjeli k nehodě za Tepličkou, kde se teď můžete krátce zdržet. Vaše další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina. Postele Losina.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Pokud chcete levně natankovat, zajeďte si do Karlovarského kraje. Třeba nafta je tam teď úplně nejlevnější v celém Česku. Litr vychází na 1,40 korun. Benzín zůstává o něco dražší, prodává se za 42,50. Klatovy zahajují letošní turistickou sezónu a ve velkém stylu. Jaký program si na tuto sobotu město nachystalo, říká starosta Rudolf Salvetr.
9: Bohatý program na Klatovském náměstí započne ve 13 hodin a krom tanečních a hudebních vystoupení bude možné vidět také exhibici na skateboardech. A ten, kdo by chtěl projít malebné okolí našeho města, nechce vydá na májový pochod Klatovský karafiát.
0: Já ještě doplním, že na místo Tomáše Kluse, který má zdravotní problémy, v sobotu vystoupí Pekař. Zítra budou jasné výsledky přijímacích zkoušek na střední. Zveřejní je školy a dostupné budou i v systému DIPSY. Střední školy zítra zároveň začnou zveřejňovat volné kapacity pro druhé kolo přijímacího řízení.
5: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Zítra bude oblačno, postupně i zataženo. Počítat musíme s deštěm nebo přehánkami. Výjimečně se můžou objevit i slabé bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat mezi 10 a 13 stupni. Tolik počasí, teď už je tady divoký západ.
8: Hit Radio FM+.
10: Parádní odpoledne, chviličku po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Krajkoví. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
11: Kuriozní sázky na mistrovství světa. Co ženy baví více, hokej nebo fotbal? A je to jasný, právě teď startuje hokejový speciál divokýho západu.
10: A máme skvělý hity k tomu jako bonus. David Guetta, tedy Swims, a nebo Chainsmokers právě teď.

0: radosti, jak kdyby křičeli gól, gól, gól. Tohle je David Guetta, tady s Vejm, tady je Hit Radio FM Plus a hokejovej speciálek.
1: Ano, je úplně jedno, koho jste volili, právě od zítra se to všechno úplně smaže a všichni potáhneme jako celá republika za jeden provaz. Zítra totiž startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku.
0: Ano, z politologů se rázem stanou odborníci na hokej a trenéři, kteří velice dobře ví, kdo má stát v bráně.
1: A tak ty to víš.
0: Která formace tam měla zrovna jít na tabuli?
1: Na to máš názor.
0: Ale já do těchto věcí moc kecám.
1: Kecáš?
0: Ne, pojďme to ofiko odstartovat. Zítra večer budou nešlehaný hospody, je to úplně jasný, protože startuje hokejový šampionát, asi největší sportovní svátek tady u nás v České republice.
1: No a my pro vás máme hokejový speciál, to znamená, přineseme vám ty nejlepší místa, kde si budete moct zafandit. Podíváme se na velmi zajímavý sázky a budeme se vás žen ptát, jestli nás chlapi pustíte na hokej, ne kecám. Budeme se vás ptát na to, jestli je lepší fotbal nebo hokej.
0: Si myslím, že spíš ženy se budou ptát, jestli přijdeš dnes nebo až zítra. Takže zítra 20:20 doma oznamte, že návrat až v sobotu ráno. Je to jasný? Tohle je Miley Cyrus.

0: Red Hot Chili Peppers, parádní odpoledne DJ Antoán a BJ Krastak, ty tu budou za chviličku. Zítra 2020 český hokejový nároďák poprvé letos na ledě a velký boj o zlato, takhle bookmakeri nám prej moc nevěří.
1: Ale tak jako nikdy, že jo?
0: Tak letos asi extrémně.
1: No ale hokej, tak to je hlavně jeden velký biznis, právě sázkový kanceláře o tom ví svoje a vypisujou nejenom jako takový ty klasický věci, jako jestli Češi padnou nebo ne a jestli se dostaneme prostě vůbec ze základní skupiny, ale vypisujou i velmi zajímavý sázky, třeba na to, jestli během finálového zápasu vypadne proud a nebo jestli si brankáři dají do huby.
0: Ježiši.
1: Protože rvačka brankářů, to ani nevím, jestli se někdy v historii mistrovství světa stalo. Jo?
0: Tam je jako kurz dobrý asi, no, ale taky mám pocit, že se to asi v životě nestalo. Mimochodem, a že běhnou fanoušci na ledovou plochu a zápas bude kontumován, tam není?
1: To je jenom ve fotbale, ale...
0: No, víš jak trendy, teď to docela frčí.
1: Já mám jednoho kamaráda a ten vždycky sází proti nám. Říká, ať to dopadne jakkoliv, já budu spokojený.
0: Tak vždycky nějaký ten zápas jako prohrajem, ne? I cestou k tomu zlatu se dá prohrát.
1: Je to pěkně bohatý prevít.
0: A to zbohatý jenom na tom, že sází proti nám.
1: Nebo už byl bohatý předtím. Jo,
0: tak si to může dovolit.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tenhle ten duet se asi trošičku nabízel, kdy jsou oba z toho příhraničí a navíc je teda obdivuhodný, že jestli nám něco Moravskoslezský kraj dal a stojí to za to, tak je to právě ta hudební stránka. Eva Farná a taky Miraj, víc toho asi nenajdete. Je s váma Hit Radio FM+.
1: No a potom, co si Jakub teďka zakopal, půjdeme na hokej. Zítra to totiž celý odstartuje, zítra startuje hokejový šampionát mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A nás samozřejmě zajímá, kam si jít zafandit.
0: Zaplať pán Bůh. I letos se dočkáme pár a opravdu pár fanzon přímo venku, kam můžeme vyrazit na pivko, kam můžeme jít fandit a koukat na velkoplošnou projekci. V Plzni je to Leháro, ano, který najdeme v parku pod Vinicemi. Tam jako normálně velká obrazovka, pivečko, všechno tohle. Ale bacha, pak jsou tady Mariánský lázně. A tam teda asi s pivní kulturou úplně bych nepočítal, vemte si když tak basičku sebou, protože tam je to na kolonádě. Normálně přímo vevnitř kolonády postaví velkou obrazovku a budou se tam promítat všechny jako domácí zápasy.
1: Dodržovat pitný režim, tak to, tam to nebude jako žádný problém, že jo?
0: Já si myslím, že pramen, ale pít nechceš. Leda by ten výsledek stál za to, že si odskočíš.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.

0: Tady je divoký západ Hitrády FM plus Housier, taky Rehab a nebo Mark Ember už za chviličku a zítra večer Narvaný hospody hokejový šampionát začíná, my se na to ale strašně těšíme.
1: Ano, a je to věc, která se netýká jenom nás chlapů, aspoň teda podle toho, co my víme z rádia, ženy sledují mnohem raději hokej nežli fotbal. Aspoň nás teda o tom přesvědčila Bára.
2: Já to jenom potvrdím, za mě ten sport je takový jako rychlejší, tvrdší, hezčí.
0: A to ti nevadí, že jsou jako hokejisti oblečen víc než fotbalisti?
2: Mně to vůbec nevadí. Obzvlášť u takových golmanů, naopak já to oceňuju, to je hezký.
1: Na druhou stranu hokejista je často jako dost netvořený a potřebuje, aby na něj nebylo zase tak moc vidět, že jo, málo zubů, křivý nosy.
0: Jo, okay. No dejte nám vědět klidně vy, dámy, který nás jako teď posloucháte. Jak to máte vy, klidně i doma, jako s manželem, rodina, víc hokej, víc fotbal. Fakt mě to zajímá z toho ženského pohledu. 720, 870, 237, to je náš WhatsApp.
1: Já mám třeba jednu kamarádku a ta říká, že teda, kdyby si měla vybrat, tak za manžela bych chtěla určitě fotbalistu, ale podváděla by ho s hokejistou.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru.

0: vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Chcete zažít něco netradičního?
5: Nevíte, kam s rodinou na kole?
4: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
5: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
4: Uslyšíte historickou hudbu.
5: A děti zabaví divadelní představení.
4: Užijte si kulturu pod širým nebem.
5: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
11: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
10: Fakt?
11: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
10: Tak jedeme.
11: Auto ESA. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
14: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší víkend v českém éteru.
1: Dobré ráno.
0: Ráno vám řekneme, co se děje, kvaření vás zasypeme tou nejlepší náladou a největšími hity a po obědě si užijeme ten nejlepší víkend na západě Čech. Víkend je lepší s Hit Rádiem.

0: Za minutu je tady 16. hodina, nejvyšší čas mrknout na to, jak to vypadá na silnicích a v dopravě. Posloucháte Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se stále odstraňují v Chebu. Zůstávejte tam opatrní ve Vrázově ulici. A bourá se taky na trase Karlovy Vary Chodov. U odbočky na Jenišov jsou v sobě dva osobáky. Na místě zasahují záchranné složky a policie tam dopravu řídí kyvadlově, takže se můžete zdržet. Další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Více než 400 milionů korun spolkne rekonstrukce Chebského nádraží. Práce by měly začít ještě v první polovině letošního roku a hotovo pak bude za další dva roky. V opravené moderní budově vzniknou nové obchody, kanceláře a taky vyhlídka na město. V Plzni se už zítra předvedou zdravotničtí záchranáři. Svoji práci představí na náměstí Republiky a v prostorách plzeňské radnice. Co všechno akce nabídne, řekne mluvčí města Barbora Hajková.
12: Návštěvníci budou mít příležitost seznámit se s postupy při poskytování první pomoci a naučit se, jak správně komunikovat s operátorem v případě krizové situace. Součástí prezentace bude taky prohlídka záchranářských vozidel a techniky.
1: Akce začne už v 9 dopoledne. Tisíce korun i letos zaplatí rodiče za letní aktivity svých dětí. Průzkum odhalil, že každá třetí domácnost dá za tábory a výlety přes 10 tisíc korun. Asi 17% rodin si pak tuto částku nemůže dovolit a někteří kvůli letním táborům dokonce zvažují i půjčky, jak potvrdili úvěrové společnosti.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Na pátek nám předpověď pro západní Čechy slibuje oblačno nebo zataženo. Teploty se budou pohybovat mezi 10 a 13 stupni. Počítat máme taky s deštěm nebo přehánkami a objevit se můžou i slabé bouřky.
10: Hit Radio FM+.
0: Vlku po 16. hodině. Krásný odpoledne, hezký čtvrtek.
14: Další hity, Evanescence, taky David Kushner i hudebně to bude gól.

0: David Kašner, krásný odpoledne, tady je Divoký západ Rádia FM+, a vy ladíte náš hokejový speciál a my se teďka podíváme přímo do místa dění letošního šampionátu, přímo do Švýcarska, kde už to zítra celý vypukne.
1: Ano, hráči už tam nějakou dobu jsou a i to letošní světový hokejový šampionát. I ten letošní světový hokejový šampionát má trošičku problém. Ne tak zásadní jako ty předchozí ročníky, let zdá se je zatím dobrý. Nicméně Švédi, když přijeli, tak místo toho, aby jako pozdravili, řekli, je, dobrý den, jak se tady máte, tak první jejich věta byla, ty kráso, tady to ale smrdí.
0: Co tam smrdí, prosím tě, ve Švýcarsku?
1: Hele, údajně tam smrdí hnůj a krávy v okolí těch stadionů.
0: Jo,
1: což je jako zásadní problém. Pochopitelně chápu, tak jako Švýcarsko, že jo, každý si představí tu milku, jo, čokoládu, všichni to víme.
0: Že zrovna Švédům to bude vadit, se koukni, jako... S no, tou právě... barvou, co mají na dres, jak jim jako vadí močůvka, nebo...
1: Ne, oni právě to hovězí moc nepoužívají, tak oni tu vůni neznají. Oni spíš tu koninu, víš?

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

0: is falling down.
1: Skvělej hit za volant, Leony na Hit Radio FM+, a právě tam se vám budou hodit i informace z dopravy.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazily na jižním Plzeňsku. Pozor na hlavním tahu u obce Měcholupy. Nárazově se tam zdržíte v obou směrech. A stejná nehoda se stala taky na hlavním tahu Karlovy Vary Chodov. Zdržíte se u odbočky na Jenišov, tak i tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Vaše další info z dopravy čekáme na našem WhatsAppu. Číslo 720 870 237.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Trenirkarna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
7: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
8: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
7: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
8: A spousta dalšího čtení.
9: Na výlet?
10: Ano.
9: Jak?
10: Autem.
9: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
10: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
9: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
10: Olympia Plzeň.cz.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Pozor, mimochádná zpráva. Desachík, žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krov.
18: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
20: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
21: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
22: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
21: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Katy Perry, krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, a dneska nás zajímá a ptáme se vás jednak na našem WhatsAppu a taky na našich sociálních sítích. Vás žen se ptáme, jestli je lepší fotbal a nebo hokej.
1: Hele, přišla reakce tady od Ivči a potvrzuje to, na čem my jsme se tady tak nějak vlastně jako shodli, jo.
0: Jako, že...
2: Čauky rádio, no jako každopádně já sama jsem fotbal hrála, ale jako na koukání v televizi, tak rozhodně se radši podívám na hokej, protože jak prostě přesně se říká, je svižnější, je tvrdší, je to prostě na voko asi hezčí. No, takže asi tak. Jinak na to koukám jenom já. Muž to nemá rád. Tak se mějte krásně.
0: Počkej, jakože to je Ivča má chlapa doma a ten nekouká ani na fotbal, ani na hokej.
1: Hmm.
0: A ještě ať řekne, že do hospody na pivo nechodí a všechny ženský ho budou závidět.
1: Takhle, a nekouká třeba na ulici teda místo Ivči?
0: Je, tak tím bych se nechlubil teda. Jako muž bych se tím teda rozhodně nechlubil.
1: Ale tak prostě může se stát, každý máme ho nějaký jako ty zájmy. Na druhou stranu, já jsem koukal, kolik stojí jako vstupenky, ještě pár jich je, a kdyby náhodou si chtěl Ivči manžel udělat hezký víkend, tak 3 500 stojí jedna vstupenka.
0: Jako, že by tam odreformoval Ivču a...
1: No, na takový hezký...
0: A on by pak koukal na tu ulici.
1: Jo.

0: Západ Nitrádia FM+, a my vás teďka vezmeme na, dá si říct, vrchol gastronomické sezony u nás na západě Čech, a to na Elimon Fresh Festival.
1: Je to zásadní zmínit, protože hned dvakrát už se mě dneska někdo ptal, co budu vařit o víkendu.
0: Nic.
1: Budu na Elimon Fresh Festival.
0: A co si tam dáš?
1: Takhle, já jsem jako konzerva, takže takový ty šnici, nebo myslím klokaní maso, nebo tohle, to jako není pro mě, nebo krokodýlí, já jako půjdu cestou klasiky.
0: Ok, tak letos tam budeš mít na výběr z legendárních restaurací z celé České republiky, ale za mě je to vždycky asijská zóna teda. Asijská zóna, prostě tam jsou potom jako věci, které jsem v životě neviděl, v životě nejedl, a já miluju takový to poznávání nových chutí a nových jídel. A právě kdy jindy, než na Elimon Fresh Festival.
1: A má tam i Zdeněk Polreich svoji jako
0: show?
1: Jako nějaký svůj kouteček, kde bude vařit.
0: No, on bude vařit přímo na té hlavní stage, víš?
1: Běžte se zeptat, jestli má kečup.
0: Abyste tím kečupem nedostali po hlavě. Mimochodem, taková ještě malá novinka. Dneska jsme se taky dozvěděli, že tam bude vystupovat DJ Rockstar, takže velký. V sobotu 17 hodin 30 minut. Doražte www.freshfestival.cz, tam najdete podrobnosti.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Svědění, které nedá spát, tělo v jednom ohni, exém umí potrápit. Ale teď zbystři, v Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace, místo pro atopiky, odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace v Plzni, Slovanská 62, fialová fasáda, atopspace.cz.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže,
8: pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, já Maja, taky.
8: Dobrý.
7: Jdeme.
8: Jedu.
7: Hořák.
8: Zapínám.
7: Krájím.
8: Šlehám.
7: Sedím.
8: Strouhám.
7: Flambuju.
8: Hasím.
7: Slejvám.
8: Utírám.
7: Solím.
8: Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: M plus H.
16: Kdo nečipuje, není Čech. Brn, brn, brn.
17: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
18: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
19: MHCZ.
20: Už 30 let.
21: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
22: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
23: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
24: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já tam vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam 3.
26: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
27: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
26: Přesně.
27: Jo? Ten jeden tam není sám.
26: A ono vlastně 3. rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka. Ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
23: Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Kate Ryan, krásný odpoledne, tady je čtvrteční divoký západ, Hit Radio FM+.
1: A taky nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále opatrně na jižním Plzeňsku. Zdržení pořád hlásíte u obce Měcholupy, přímo na hlavním tahu, kde policie vyšetřuje nehodu dvou osobních vozidel. Bourá se taky v Plzni na Borech, nehoda je v Kaplířově ulici. A pozor taky na trase Karlovy Vary Chodov, kde je nehoda u odbočky na Jinšov. I tam počítejte se zdržením. No a vaše další aktuální info ze silnic pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Monperi není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monperi.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Klatovy o víkendu zahájí letošní turistickou sezónu. Bohatý program město chystá na sobotu, konat se bude v centru na náměstí Míru. Chybět nebudou taneční a hudební vystoupení a navíc vybrané památky v Klatovech bude možné navštívit za výhodnější vstupné. No a pokud dáváte přednost přírodě, vydejte se o víkendu do lesa. Na zhruba 70 místech vám budou k dispozici lesníci nebo průvodci. Víc mluvčí lesů Eva Jouklová.
11: Lesníci budou se lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo, kromě lesů České republiky a lesníků. Tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
1: Veškeré informace, včetně programu o každém stanovišti, najdete na webu klub Nového lesa.cz. A závěrem ještě fotbal. Slávisté Tomáš Chorý a David Douděra už znají tresty za vyloučení ve vyhroceném pražském derby. Chorý si nezahraje 6 soutěžních zápasů, Douděra pak bude muset vynechat 3 zápasy. Vedení Slávie pak navíc oba krátce po utkání vyřadilo z A týmu.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Na západě Čech zítra budeme mít oblačno nebo zataženo. Předpověď slibuje déšť nebo přehánky a výjimečně taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 13 stupni. Teď už pokračuje divoký západ s Kubou a Davidem.
9: Hit Radio FM+.
0: A to ve velkým stylu i po 17. hodině. Krásný odpoledne.
13: S váma dál hokejový speciál, taky skvělý hity Kemrat nebo Imagine.

0: Vrata Be Mine, ladíte Divoký západ. Zítra po 12. hodině dobře poslouchejte, protože zítra velké finále o smartfony pro celou rodinu a taky víkendový nákup v hodnotě 10 000 korun. A to společně s Tesco Mobile, což je virtuální operátor, který vám dá vždycky víc.
1: Do této soutěže se můžete ještě zapojit, proto o tom taky mluvíme. www.hitradiofmplus.cz, tam najdete veškeré informace ve zkratce. Nám máte napsat tu nejlepší zprávu, která vám kdy přišla od dětí.
0: Já zaplať vám, už žádný děti nemám, podle mě by to bylo něco ve stylu už mi nepiš. Neotravuj a neuháněj mě. Já bych byl asi hrozný rodič.
1: Kdy to, co píšeš ty tvý mámě, neznamená, že by psali tvoje děti tobě, ne?
0: Ne, ale tenkrát si to rozmyslel, protože ty SMSky stály 3,50, že jo? Takže to si to řek mámě všechno v jedný SMSce, když už.
1: Mrkejte www.hitradiofmplus.cz a jak říkal Jakub, zítra, tedy v pátek, velký finále.

0: Miles Smith, za chviličku taky Bruno Mars, ladíte divoký západ, který vám vzkazuje jediný, zachraň se, kdo můžeš a zůstaň doma, nikam nejezdi.
1: Dopravní uzavírky, rekonstrukce a to nekonečný nadávání na silničáře, tak to se týkalo zatím hlavně Plzně a větších měst, ale teď se tenhle ten mor rozšíří i mimo velký obce.
0: Já si říkám, jestli není na čase jako zavést plovoucí trvalé bydliště politiků, že bychom s nima šíbovali podle toho, kde to zrovna rozkopou. Protože oni jsou ty, kteří jako rozhodují o tom, jak rychle to bude hotový.
1: No, víš? Tak teďka bych je ubytoval pod mostem u Třemošný, protože právě od 18. května, tedy od příštího pondělí, se uzavře obchvat Třemošné. To znamená, na celý té estakádě, která vede kolem Třemošný, tak tam se bude měnit asfalt a další věci. Celý to potrvá půl roku.
0: No, super. A pak je tady ještě taky výjezd z Kruháče u Makra v Plzni směr Sulkov. Tam, když to minulý rok dodělali, tak to letos rozkopou zas a budou taky měnit asfalt. To se nemohlo udělat, když byl rozkopaný Kruháč.
1: Ne, to nejde. No, to nejde. Jako...
0: Chápu. Takže kdybyste měl někdo volný místo na Sulkově, že bychom tam šoupli pár radních, dejte vědět.
1: Na Sulkov zrovna.
0: To jestli pod most nebo na Sulkov.
2: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chceš pomáhat? Tak odpal.
10: Cože?
9: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
11: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace ManiStretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina. Postele Losina.
12: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
13: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
12: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
13: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
12: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa koupí auto od Esa.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Čau, Viktoriáni. V neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktory. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme západní Čechy, tohle je Jonas Blue a Sam Feld, za chvilku třeba Alex Warren.
1: Zítra odstartuje hokejový šampionát ve Švýcarsku a my jsme tady přemýšleli nad tím, jestli vlastně hokejový šampionát má i svoji oficiální hymnu, protože když se podíváme o pár týdnů dál, přijde fotbal a ten má vždycky jako svoji hymnu. Letos opět Shakira, že jo, Waka Waka, taky všichni známe, těch hitů jako fotbalových je fakt jako mraky.
0: No tak hele, ona je to nesrovnatelně větší událost, jo, fotbalový mistrovství světa, když to srovnáváš s tím hokejovým. Jo?
1: Proto tam nejezdíme.
0: Ano.
1: Jsme radši doma.
0: No, jsem zvědavý, co tam letos předvedem, no.
1: A z toho důvodu myslíš, že jako to nemá žádnou ofiko hymnu?
0: No a navíc taky by se musela dělat každý rok mistrovství světa v hokeji, tak se opravdu jako koná každoročně, zatímco světový mistrák je jednou za 4 roky.
1: No trošičku škoda, protože třeba jako my tady v České republice tak známe spoustu těch hokejových songů, že jo, Maxim Turbulence nebo Kabáti, jo, tam to jede na tom stadionu, tam to hraje furt, přitom na fotbale jako tam je ticho, klid, pohoda, pokud nehraješ v Edenu.
0: Tam by měli být fanoušci přiždětý k sedačkám.
1: Tak si pojďme tu jednu hokejovou, i když neoficiální úplně dá, tady jsou Kabáti.

0: Krásný odpoledne, posloucháte čtvrteční Hit Radio FM+, a my se teďka podíváme na to, co s víkendem. Kam
1: vyrazit? Lázeňský trojúhelník zahajuje lázeňskou sezonu tím posledním městem, který ještě nezahájil, tak to je Františkovy Lázně. Tam můžete vyrazit tuhle sobotu v 8 ráno, projdou městem Majoretky, to je velký důvod si přivstat. No a odpoledne spousta hudby. Olga Lounová, Reigo nebo třeba Michal Hrůza, a od 10 večer dokonce i Oldies Party.
0: Distinguished Gentleman's Ride, tak to je celosvětová charitativní jízda motorkářů na stylových a klasických motocyklech. A vy ji uvidíte už teďka o víkendu 17.5. na nádvoří plzeňského Prazdroje. Nejde ale jenom o rychlost, ale o styl, komunitu a taky myšlenku. Tak se hoďte do gala a mrkněte se na www.gentlemansride.com.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
7: Chcete zažít něco netradičního?
8: Nevíte, kam s rodinou na kole?
7: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
8: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
7: Uslyšíte historickou hudbu.
8: A děti zabaví divadelní představení.
7: Užijte si kulturu pod širým nebem.
8: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
9: Na výlet?
10: Ano.
9: Jak?
10: Autem.
9: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
10: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
9: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
10: Olympia Plzeň.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone, parádní odpoledne, divoký západ s váma, teď souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme si dali hokejový speciál divokýho západu a v něm jsme se mrkli na sázky. U bookmakerů si můžete vsadit například na to, jestli se poperou brankáři, anebo jestli během finále vypadne proud. Sázet bude určitě i moje holka, ale ta bude sázet na to, v jakém stavu přijdu po našem prvním utkání domů. V pátek hrajeme s Dánskem ve 20 hodin 15 minut.
0: I letošní šampionát má své fopa, protože když přijeli do Švýcarska Švédi, tak místo toho, aby hezky pozdravili, řekli, ty kráso, tady to ale smrdí. Jo, jednoduše, v okolí stadionu se totiž brutálně rozlíhá smrad močůvky a taky hnoje. Každý, když se řekne Švýcarsko, tak si asi představí tu milku a čokoládu. Bohužel Švédi to hovězí neznají, oni spíš používají koninu, tak proto neví.
1: Takovej byl dnešní hokejový speciál divokýho západu. Zítra to bude taky zajímavý, bude pátek, budeme hrát na přání a stačí si napsat.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si taky teď dávejte v Plzni na Borech. V Kaplířově ulici se pořád ještě řeší nehoda dvou osobních vozidel. Asi do půl hodiny by to tam mělo být plynule průjezdné. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
9: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
10: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
12: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
11: Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty pouze do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra a ministrů zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na akci také. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvádí to ředitelství silnic a dálnic na síti X. Provoz zkomplikovala také nehoda.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
11: V noci a ráno zataženo oblačno na Moravě, ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle 2. No a den bude opět chladný a většinou zatažený, oblačný, deštivý. Maxima 11 až 15 stupňů.
14: My máme ale na Hitrádiu jasno, minimálně v tom, co vám budeme hrát za muziku. Startuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer.

jsme se tu všichni sešli, přesně jako zpívá partička Farm All Together Now. Je záležitost, kterou jsme hráli právě teď, a že jsme se tu sešli, to má dobrý důvod. To, abychom odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic dnes s datem 14. května, tak vám přejeme 9 minut po 18. krásný čtvrtek a budeme vám až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nejen zahraniční hity, ale taky ty české. Teď se zavrtáme hodně hluboko pod zem. Krtek se jmenuje legendární skladba skupiny Buty.

0: Sandy z Pomády, jinak ale Olivia Newton-John. Nejen herečka, ale především zpěvačka. Na své solové dráze představila píseň Physical. To jsme připomněli teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 80. 90. To nejlepší z milénia pro vás máme nachystané. Budeme slavit Celebration je píseň skupiny Fun Factory. Slavit budeme to, že je páteční večer a to znamená, že zítra už je pátek, tak pro většinu z nás konec pracovního týdne. Přeju vám, ať vám to s Hit Radiem hezky a hlavně dobře utíká.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Ne, je to tajný.
4: Takže, ohraji jste.
5: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím.
5: Strouhám,
4: flambuju.
5: Hasím. Slejvám, utírám, solím, pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Bellissima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
13: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
14: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Breeders Down a legendární písnička Hear Without You. Hlasem skupiny byl Brett Arnold, který letos se předčasně odešel do hudebního nebe. Vzpomínka na něj ale zůstala jenom ta nejhezčí. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Taky při čtvrtku si do uší dáváme to nejlepší od 80. až po milenium. Písnička, o které teď bude řeč, která teď dostane ve vysílání prostor, vznikla už v roce 1979. Jmenuje se Gloria a tehdy za ní stál italský zpěvák Umberto Tozzi. V roce 1982 ale dostala z Brusu nový hudební kabátek od americké hvězdy Laury Branigan. Mimochodem ten anglický text pro Lauru výrazně změnil význam. Místo romantické italské verze je píseň spíš o ženě, která utíká před samotou a vnitřní krizí. Doufám, že vy něco takového aktuálně neprožíváte a že vám tahle píseň jenom zlepší náladu, protože potenciál na to hudebně rozhodně má. Rozjařená veselá skladba, plná pozitivních nástrojů a tohodle skvělého beatu. Taky velká stálice na retro a oldies party i v dnešní době stále velmi populární. Tak připomínáme.

0: Žentour patřili mezi největší československé poprokové kapely druhé poloviny 80. let. Vedle Týny hodně rezonovaly taky písně Proklínám, Všechno bude fajn, Uličnice. Ten hlas, který jste slyšeli, ten patří zejména Janku Ledeckému, který tady startoval svou kariéru. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. A na chystanu máme taky partičku ISMC. Tohle taneční záležitost, písnička It's a Rainy Day. I tu pro vás máme playlistu připravenou, stejně také skupina Morčíba nebo Cyndi Lauper do konce hodiny zazní.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasicky skvěle pozitivní je Cyndi Lauper. Na Hit Rádiu nás dovedla až k 19. večerní. That's what I think. To jsme hráli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ.
2: Cože? Matrace za hubičku CZ.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: Pro lepší náladu vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer. Radio.

Vždycky, když se řekne vem, možná vám jako první stane na mysl jejich vánoční píseň, ale ne, tu jsme teď nehráli, hráli jsme Wake Me Up Before You Go Go. Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 14. května, že si užíváte večer. My teď je trošku přitvrdíme, nachystanou máme totiž skupinu Nirvana. Smells Like Teen Spirit. To je nejikoničtější skladba grungeové éry a asi největší hit kapely Nirvana. Písnička vyšla v roce 1991 na albu Nevermind. No a prakticky přes noc udělala z alternativního roku mainstream. Najednou se všude objevily flanelové košile a zkreslené kytary. Ten název Teen Spirit vznikl víceméně náhodou. Má to takový hezký příběh. Kamarádka Kurta Cobaina, zpěváka skupiny Nirvana, totiž na zeď napsala větu Kurt smells like Teen Spirit. No a Kurt Cobain si myslel, že jde o revoluční slogan. Ve skutečnosti Teen Spirit byla značka deodorantu. No a tak se dopsal celý název songu Smells Like Teen Spirit. Ten hrajeme právě teď, ikonické kytary, tak si to pořádně vychutnejte. Teď přijde na řez

0: Hit Radio se nám připomněla taky děvčata ze skupiny Black Milk. Nechci tě trápit, byl hit, který jsme hráli právě teď. A vystřídá ho slavný mashup single Dua Pet Shop Boys z roku 1991. Zajímavostí je, že spojuje dvě úplně odlišné skladby Where the Streets Have No Names od U2 a klasiku Can't Take My Eyes Off You od Frankie Valli. Pet Shop Boys byli mistři ironického a chytrého popu, vzali monumentální, téměř posvátný stadionový rock od U2 a překlopili ho do tanečního synthpopu a klubové estetiky začátku 90. let. Mimochodem vznikl i poměrně vtipný klip, je to taková lehká parodie na slavné Los Angeleské vystoupení U2 na střeše při natáčení videa Where the Streets Have No Name. To je pro ně velmi ikonický videoklip, který určitě budete mít někde vzadu v paměti. A tohle už je ta druhá píseň, Can't Take My Eyes Off You. Takže dva v jednom, už je za chvilku na Hit Radio.
1: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119. www.autocb.cz.
2: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace v Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Čau Viktoriáni, v neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
7: Ať stále vítězí Viktoria.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Pneu Servis. Plzeň Sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneu servis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistit podrobnosti na webu udaliborkynepomuk.cz.
14: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
15: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.

Tohle je unikátní spojení dvojice Whitney Houston a Enrique Iglesias. Zamilovaná věc, Could I Have Kissed Forever. Rok 2000, tedy jsme se pohybovali přesně na hranici milénia. Mimochodem, tahle deska se objevila u Whitney Houston na Greatest Hits výběru. Tak jsme tedy vzpomínali, no a vzpomínat teď budeme taky na tu domácí tvorbu, nachystaná je skupina Lucie. Jsem skoro.

0: O tuhle fantastickou věc se postaral Holly Johnson, Americanos. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme až do 21. večerní. Na chystanu máme taky partičku a písničku, kterou určitě dobře poznáte. Las Ketchup, španělské dívčí trio, které se celosvětově proslavilo obřím hitem Asere. Tohle byl rok 2002. Holky byly sestry, pocházely ze Španělska, mimochodem dcery hudebníka známého jako El Tomate. Právě odtud jejich název Las Ketchup. I takové budou příští minuty na Hit Radio. Těšit se můžete třeba na písničku Words, F.R. David se taky přihlásí o slovo. Hit Radio.
1: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
6: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
7: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
8: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
9: Haló, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžem rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže, pohraji jste.
10: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme. Je tu hořák. Zapínám, krájím.
9: Šlehám, sedím.
10: Strouhám.
9: Flambuju.
11: Hasím.
10: Slejvám. Utírám.
9: Solím.
10: Pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
12: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
13: Čau Viktoriáni, v neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračujeme dál v tom nejlepším z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer.

Heartbreaker, to je ikonický hit Donny Warwick. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě necelou hoďku, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Je pravda, že poslední dny nás úplně tropické teploty nehitují. Jsme rádi, že už se to letní období nicméně blíží a můžeme do playlistu zařadit Summer Jam. Hraje legendární Underdog Project.

0: It's Like That, to jsme hráli na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomínali to nejlepší z našeho hudebního archivu. Pro lepší náladu budeme hrát Happy People. Hitovka projektu Mr. President. Ani tohle si ve čtvrtek večer nemůžeme odpustit. Takhle vám budeme hrát už za chvíli.
1: Jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
1: Je to tajný.
3: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
1: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
2: Jdeme.
1: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, cedím.
2: Strouhám,
1: flambuju.
3: Hasím.
2: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
3: servíruju.
2: To bude legendární hostina.
4: Elemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
7: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
9: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Legendární český hudební projekt skupina Zoo a hit číslo 1. Už se blíží čas sluhu. Tahle písnička královala éteru v roce 1991. Rock kombinuje s folklórními prvky. Možná jste to taky zaznamenali, až mystické středověké motivy. Teď něco z milénia. V roce 2000 Destiny's Child, kde zpívala třeba Beyoncé, nahrali soundtrack pro film Charlieho Andílci. Písnička se jmenuje Independent Woman a hrajeme ji právě teď na Hit Rádiu.

0: Balance Industrie, tahle věc se nikdy neoposlouchá. Na Hit Radio nám dělala společnost dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton. A tohle taky dobře znáte. Irská partička YouTube, jejím čele Bonovox, legendární hit Mysterious Ways. I tímhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme ještě do konce hodiny.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
4: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
5: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.

0: Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, který nicméně dospěl do svého konce, tak díky, že jste u toho i dnes byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali to nejlepší z 80., 90. a milénia. Servírovat to nejlepší z našeho hudebního archivu vám budeme zase zítra při pátku úderem 18. hodiny. Hezký večer s dalšími hity Hit Radio.
1: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
2: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
3: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.NCZ.
2: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
3: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindle X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
14: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
15: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
16: Sudovi šrot, republice ocel.
17: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.

0: houbičku.cz.
1: Cože?
2: Matrace za houbičku.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá. Duna!

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympia Plzeň.cz.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Čau Viktoriáni, v neděli od 17 hodin nás čeká poslední domácí zápas sezóny, kdy v Dusan Aréně přivítáme Jablonec. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. Přijď se rozloučit s další skvělou viktoriánskou sezónou. Neděle od 17 hodin. Viktoria Jablonec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
7: Ať stále vítězí.
8: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Ekzém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space. V Plzni Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
9: Hit Radio.

0: FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistě podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz